0: Music Radio.
1: Byly 2 hodiny. Hudba všech barev. Color Music Radio.
2: Color Music Radio. Color Music Radio.

0: Color music.
1: The best music.

0: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
1: Posloucháš Color.
2: Posloucháš Color.
1: Perfektná muzika.
3: Hudba všech barev.
2: Color Music Radio. Color Music Radio.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Hudba všech barev. Color Music Radio.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zoblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru.
3: A oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
2: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
2: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma, a za příznivé ceny.
4: V dnešním světě komputerů,
5: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
6: S naší profitechnikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
5: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
6: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. Studioopava@centrum.cz.
7: Sponzor pořadu.

I was killed.

0: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flash disk.
1: S naší profitechnikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
0: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
1: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. studioopava@centrum.cz.
2: Sponzor pořadu.
3: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma,

0: Dámy a pánové, přivítejte zde frenetickým potleskem jednoho z nejlepších showmenů, kouzelníků, ale hlavně zpěváků v celé Evropské unii. Našel si čas a bude tu dnes s vámi. Poprosím o potlesk ve stole. Přichází nejraketák Romeo Ondráček. Užijte si show a klidně se můžete fotit s Romanem. Jedno foto stojí 15 €.
1: Tak už jsem tady. Ještě si se trošku snídám, ale to nevadí, už jsem tady. Tak vám přeju všem krásné, nádherné úterní ráno a taky hezké sobotní odpoledne. Protože úterý a čtvrtek se vždycky reprízuje. Jo, dáme si Dexys Midnight Runners. To už jsem dlouho neslyšel, asi 30 let. Come on, Eileen. Tak si to spolu užijeme, jo?

0: Texas Midnight Runners.
1: A ding ding ding.
0: A ding ding do Ramaya. No dneska to pojedu v takovým disco funky stylu. Ale tohle jsem taky neslyšel leta. Afrik Simon a jeho Ramaya. Podíváme se, kdo má dneska svátek. Dneska slaví svátek Stanislavy. Tak všem Stanislavám přejeme jen to nej. A zkusím z muziky vybrat taky jen to nej.

Tak to byl Afrik Simon a jeho mega hit Ramaya, Ramaya, Ramaya, Ramaya. A tady je Barry Manilow, Copacabana. Jinak dneska má přijít citelný ochlazení, tak uvidíme, jak to bude. Včera bylo krásně, bylo 25 stupňů, takže všechno na pohodu, ale prý to má vydržet až do víkendu, po tomto ochlazení. Tak uvidíme. Tak Barry, pojď!

Madonna. Tak to byl Barry Manilow na Color Music Radio a za chviličku to spouští Billy Ocean a jeho mega flákota Loverboy. No, koukám zase do internetu na nějaký zprávy a chtěl bych sem vidět opravdu někdy pozitivní zprávy. Ale je to jedna negativní za druhou. Tak to vám prostě říkat nebudu. Řeknu vám jenom jednu věc. Mějte krásné úterní ráno a taky hezký sobotní odpoledne. Tak Billy, už seš tady. Loverboy. Jo. Tohle mě někdy baví dělat. To skoro každýho moderátora.

Break Dance Party, tak to byly Break Machine a tady to teď rozjede Carl Douglas. Kung Fu Fighting. I když z tohohle jsme si udělali trošku legraci, ještě s Milošem, a udělali jsme naší verzi Kung Fu Fandím. A fandit už můžeme, protože za dva dny začíná mistrovství světa ve fotbale. Tak Karle, rozjeď to.

Late, Carole King na Color Music Radio. Možná to trošku skočilo, ten Karl Douglas, ne? No jo, to je holt někdy technika, anebo taky někdy po ránu my. To víte, já tady nemám žádný mixpult. Já nejsem DJ. Já jsem jenom moderátor. Tak vám moderátor Romeo přeje krásný den, krásný úterní den, ještě jednou všem Stanislavám všecko nej a taky vám přeju krásný sobotní odpoledne. CC Peniston, finally. 7:27 a 17:27.

I feel for you. Tak to byla Chaka Khan. Ano, dnes jako vždy posloucháte oblíbené Color Music Radio a ráno Romeo Show. Tak jak jsem říkal, za dva dny už startuje mistrovství světa ve fotbale a my budeme hrát první zápas v Mexiku s Jižní Koreou. Tak klukům držím palce a doufám, že Jižní Koreje dáme aspoň trojku, stejně jako Guatemala. Tak a tady jsou Chic, Everybody Dance. Tak doufám, že i vy doma, když třeba snídáte, nebo se mejete, oblíkáte se, povídáte si, takže si taky trsnete. Everybody Dance, Chic, na Color Music Radio.

Čik. A teď to rozjíždí Dan Hartman. Relight my fire. Tak už budeme mít 7:45. Samozřejmě v úterý ráno. A 6:45 v sobotu odpoledne. Tak Dene,

Relight My Fire. Tak to byl Dan Hartman. No a za chviličku to spustí Delegation. Where's the love we used to know? To jsem neslyšel taky strašně dlouho. Takže přátelé, kamarádi, užijeme si spolu ještě dva songy a pak už to roztáčí DJ Friky. Víte, jaký je rozdíl mezi náma, mezi mnou a Frikym? Friky je DJ a já jsem pouze moderátor, který vám prostě občas pustí taky něco zajímavého. Tak, teď si dáme ten Delegation, Where's the Love We Used to Know, pak přijde Diana Ross a pak přijde ještě jedno kafíčko, aby se měl krásný rán, stejně jako vy, a vám ho přeju moc.

Where's the love you used to know? Delegation na Koloru. 7 hodin a 54 minut. Tak, teď vám dám poslední můj dnešní song, který bude mít na svědomí Diana Ross. A písnička se jmenuje My Old Piano. Přesně tak, moje starý piano. Jinak ti z vás, kteří máte rádi Dianu Ross, tak nezapomeňte, že 29. července vystoupí v amfiteátru v Lochotíně. Tak si klidně můžete ještě teď koupit lístky. My Old Piano, Diana Ross. A já vám přeju všem nádherný den. A za chviličku už to rozjíždí friky.

0: Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: To byla famózní a skvělá show.
3: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
4: Color Music Radio.
5: Romeo Show vám přináší Čaje Tékané.

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Tento salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučujeme. Samozřejmě Radio Color. Všichni se tam chodíme stříhat i holit. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimir.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
3: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
4: Hrají Doňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
5: Ach, mám rád tyhle podzimní dny tady na terase. Ptáci táhnou na jih, tedy vlastně k nám do Venezuely. Žloutne listí. Včera jsem potkal u toho občerstvení na náměstí pana Kwanga. Také byl celý žlutý. No jo, vždyť on je vlastně Číňan. No nic. Dal jsem si na stojáka s rýžovými nudlemi kuře po sečuánsku. Když jsem ho dojedl, pan Kwang se mě zeptal, jestli jsem poznal, že jsem nejedl smažené kuře po sečuánsku, ale pečené kuře po pečuánsku. Pak se začal smát. Ach jo, to je ten čínský humor. To jsou ty energie Ying a Yang. Vzpomínám si na ten moudrý humor čínského herce Yanga Vericha, na tu čínskou vtipnou hru Yang se vám líbí, i když tu napsal nějaký Arab, nějaký šejk, Shakespeare. Chtěl bych se někdy s tím šejkem Spírem setkat a zeptat se ho, Yang to vlastně všechno myslel. Podívám se, co dělá Doňa Mimoňa. Ještě se díváte na televizi?
6: Ano, právě skončil ten čínský film Yang dostat tatínka do polepšovny. O tom čínském chlapečkovi, který chtěl lézt s tatínkem pořád na skály.

0: pane boj. Život šéfa venezuelské mafie není peříčko. Prosím, Don Selado.
1: Tady je Juan Varlos.
0: Varlosi, už jste z nemocnice?
1: Ano, a hned jsem se dal do práce. Víte, že v této době pořádám v mé koridě býčí zápasy. Letos bude novinka.
0: Pane bože, co jste zase vymyslel?
1: Angažoval jsem ženy sexuálně orientované na stejné pohlaví. Takže letos nebudou jen býčí, ale i lesbíčí zápasy. Přijeďte. Adios.
0: Lesbíčí zápasy. Je to blázen.
2: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.
3: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Tento salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučujeme. Samozřejmě Radio Color. Všichni se tam chodíme stříhat i holit. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
4: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali, Prago Union, Feher Fekete Kerek, Mikim a MC Spee, Dr. Curry a mnoho dalších. Více informací najdeš na webových stránkách a Facebooku Culture Reggae Vibes. Akci podporují Kana a Maskot.
5: Rádio.
6: Bylo 8 hodin.
5: Hudba v těch barech.
6: Color Music Radio.
7: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podporu

Příjemný, dobrý ráno, při poslechu Color Music Rádia vám přeje DJ Freaky. Časomíra tady ve studiu ukazuje 8 minut po 8. Dneska je úterý 9. června a Stanislavové nám dnes slaví meniny. Ano přátelé, dnes je Standy, nám tady měl jeden Standa dneska přijet, ale nepřijel. Je to prostě Standa, ano přátelé, tak jo, to by to ale bylo hezké, kdyby to vyšlo. No jo, pojďme ale dál, jediná jistota, která je, že Standa nepřijede, ale taky, že počasí bude. Ano přátelé, počasí dneska bude a mělo by být podle meteorologů, tedy pěkně hnusně. Podle totiž předpovědi by mělo na většině našeho území dnes pršet a to během dne. Ale tady koukám, že třeba v Karlových Varech by se to odpoledne mohlo roztrhat a mohlo by být jenom zataženo. V Brně by mělo být taktéž zataženo, zase naopak by se to tam mohlo tedy podle informací roztrhat taktéž k večeru. Ono to tady je celý takový nějaký roztrhaný, člověk aby se v tom vyzdal. Takže pršet bude, zas to tak hrozný asi nebude, jak slibovali ještě včera a někde by v odpoledne a podvečer mohlo být docela relativně krásně. Teploty ty raní by měly být mezi 14 až 17 stupni nad nulou. V odpoledních maximech můžeme očekávat 17 až 21 stupňů. Tady to ochlazení opravdu přichází. K večeru se ochladí na 16 až 18 a přes noc potom 9 až 12. Tak to ochlazení přichází, ale toho deště by mohlo být relativně méně, než tedy bylo slibováno. Uvidíme, jak to dopadne ve skutečnosti. Jak říkám, jediná jistota je, že počasí bude. To jsou informace o počasí, víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. No a co nás čeká v dnešní Frikoloře? Začali jsme Method Manem a Red Manem, Blackout a parádní věc. A v tomhle rytmu budeme pokračovat první celou část v rámci oldschoolovýho rapu a hiphopu. Pak na řadu přijdou informace z internetu, který ani dneska nepotřebujete, nechcete a neměli byste vědět. No a v druhé části, jelikož je dneska úterý, si dáme houseovej speciál, ano. Novinky ze světa taneční muziky v druhé části, které vyšly v posledních 7 dnech. A tedy je house, který tady se stal relativně oblíbeným a to nejen u vás, ale dá se říct, že i u mě překvapivě. No a pak už jenom repríza Frikolora Infos, jak jsem se naučil tedy mluvit a co se zlepšilo od té první části pořadu Frikolora v rámci rubriky Frikolora Infos. To jsou tedy informace, jak to tady po ránu funguje, co se tady děje, pravidelný posluchač ví, já se tomu jdu věnovat a přeju vám ještě jednou příjemný dobrý ráno a příjemný poslech Color Music Rádia.

Sam, make your move. Další věc dnešní ranní friklóry. 39 minut po 8 hodině a čeká nás Digable Planet a taky Guru, Jazz Matas a Borouček. Tak takový je plán na dalších pár minut. No a nám se blíží samozřejmě friklóra infos a já bedlivě sleduju a pročítám informace z internetu tak, abych vybral opravdu to nejméně podstatný, důležitý a zajímavý, tak, jak je tady u nás na Koloru zvykem. Posloucháte pořad Frikolora, za gramce má mikrofonem DJ Friky. Dobrý ráno.

Někdy je to tady fofr, že člověk neví, co dřív, a pak si dáme takovouhle pohodičku, tohle je hodně klidná věc. No a budeme pokračovat. What that? Tony Touch, taky De La Soul nebo Mos Def. Tahle partička už by to mohla trošku víc nakopnout. No a my se, jak jsem zmiňoval, blížíme k informacím z internetu, rubrika Free Color Infos, už za 9 minut.

0: Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora, za Gramce má mikrofonem DJ Friky, Časomíra tady je ve studiu, ukazuje 54 minut po 8 hodině a dneska je, přátelé, 9. června, ano, je 9. června a svátek nám dnes slaví Stanislavové. Takže Standům všechno nejlepší a stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám slibují převážně zataženo nebo polojasno, potkat ale můžeme v odpoledních hodinách také déšť. A teploty, ty by se měly pohybovat po ránu ještě mezi 14 až 17 stupni, v odpoledních maximech už potom 17 až 21 stupňů. K večeru se ochladí na 16 až 18 a přes noc 9 až 12 stupňů. A pozor, já jsem možná udělal chybu, ještě si to zkontroluju. V Brně by mohlo být ještě tepleji, přátelé. Dneska by v Brně mohlo být až 24 stupňů. Tak to jsou informace pro Brňáky, že tam dneska bude nejtepleji. To jsou informace o počasí, víme, komu poblahopřát, co je za datum za den i kolik je hodin. Pojďme se podívat, co nepodstatného nám dneska napsali internety. No a jako první je tady informace, 5 varovných signálů, že míříte na toxické pracoviště, aneb pohovor napoví víc, než si myslíte. Většina lidí vnímá pracovní pohovor jako zkoušku, zároveň je to ale také velká příležitost. I vy máte možnost si budoucího zaměstnavatele vyzkoušet a zjistit, jestli u něj skutečně chcete pracovat a investovat svůj čas a ne energii. Pokud víte, na co se zaměřit, dokážete toxické pracoviště odhalit, ještě než podepíšete smlouvu. A když se vám podaří odhalit toxické pracoviště před nástupem, můžete si je uchránit před pozdějším řešením řady nepříjemností. Pracovní prostředí by vás mělo poznášet a ne srážet. I o tomto vám hodně napoví už interakce před pohovorem. No a všímejte si všeho, chování lidí, atmosféry, kultury na pracovišti. No a 5 varovných signálů, že míříte na toxické pracoviště, za prvý jednání před pohovorem, pokyny, pohovor začíná ve chvíli, kdy vcházíte do dveří místnosti, kde se koná, ale už prvním kontaktu s budoucím zaměstnavatelem. Také přijetí na recepci, velmi důležité, jak vás přivítají. Vítá vás recepční vřele, je nervózní nebo arrogantní. Nabízí vám místo k sezení nebo něco k pití. A atmosféra ve firmě, hned od začátku mějte oči otevřené a vnímejte, jaká je firma a jaká je její atmosféra. Také chování při pohovoru. Ano, přátelé, začíná pohovor podáním ruky, kdy s vámi mluví, dívají se na vás a nezvedají oči od notebooku, usmívají se, jaká je v místnosti atmosféra, jak vám s nimi příjemně nebo nepříjemně, cítíte úzkost či dokonce strach. No a za čtvrté, vyhýbavé odpovědi na vaše otázky, nebo za páté, fráze o rodině nebo tvrdé práci. No a my pokračujeme dál. Další informace, ta se týká prvního ryze českého astronauta ve vesmíru. Svoboda by měl příští rok letět na ISS. Ano, přátelé, výcvikový program českého astronauta Aleše Svobody pokročil do další fáze. Svoboda poletí na mezinárodní kosmickou stanici ISS jako pilot vesmírné lodi Dragon. Vyplývá to ze smlouvy, kterou Evropská kosmická agentura ESA uzavřela s americkou společností VAS, jež tyto lety zajišťuje. Podle premiéra Andreje Babiše je celá mise jedinečnou příležitostí pro české vědce, univerzity a firmy. No a poslední informace, myjete nádobí v ruce, z kuchyňské houbičky se uvolňují mikroplasty. Vědce ale zaskočilo něco jiného. Kuchyňská houbička, kterou v domácnosti používáme téměř denně, může být zdrojem mikroplastů, ukazuje nová studie. Vědce však překvapilo něco jiného. Největší ekologickou zátěž při ručním mytí nádobí nepředstavuje materiál houbičky, ale spotřeba vody. Podle vědců z německé univerzity z Bonnu, Fraunhoferovo institutu a Leidecké univerzity uvolňují houbičky během běžného používání drobné plastové částice. Výzkumníci přitom testovali 3 typy houbiček. Běžnou evropskou, běžnou severoamerickou a takzvanou organickou variantu s výrazně nižším podílem plastu. Nejprve analyzovali složení jednotlivých houbiček a zjistili výrazné rozdíly v obsahu plastu. Zatímco běžná evropská houbička obsahovala 59,3% plastového materiálu, u severoamerické varianty to bylo 41%. Nejlépe dopadla takzvaná organická hubička, která obsahovala pouze 15,9% plastu. No a také všechny tři typy kuchyňských houbiček ztrácejí během používání materiál. A to je v rámci běžné praxe, tak v laboratorních podmínkách. Největší problém ale nejsou plasty. Pro všechny testované houbičky je celkové poškození ekosystému mnohem více závislé na spotřebě vody při ručním mytí nádobí než na samotném materiálu houbičky nebo jejím obrušování, uvádějí autoři studie. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět, teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně, tedy že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz. No a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. Je 9 hodin, jedeme přesně na čas, dáme si rychleji reklamní blok a za chvíli opět muzika, a to samozřejmě v rámci dnešního houseového speciálu, a ten už odstartuje za pár minut tady na Koloru a já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno a příjemný poslech pořadu Frikolora.
1: M-Car Studio. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
2: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
3: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
2: Nalaď si Fonotač.
3: Hosty, vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
2: Fonotač.
3: No tak to roztoč.
2: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
4: Color Music Radio.
5: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.

Harry the Gripper a první věc Bruno Browning, za chvíli už Jason Merle a Show Me Love.

No, my pokračujeme, jediný pořad po ránu, kde můžete slyšet aktuální věci z posledního týdne. No, přátelé, takhle my jsme fresh, takhle my to tady děláme a dneska je to v rámci houseového speciálu. Show Me Love a Jason, tedy Merle, za chvíli už Tracy Cooper a live... Teď to znáte.

Follow D-Man a jeho Move On. Za chvíli Feather Funk a Something. No a vy posloucháte nejdivnější pořad českým éteru, muziku, kterou jste ještě pravděpodobně neměli možnost téměř nikde slyšet, určitě ne v rádiu, pokud nejste velký fanoušci house'u a nekontrolujete co, kdy, kde, jak vychází, tak tohle by vám pravděpodobně mohlo utéct mezi prsty a tady vám servírujeme každý všední ráno mezi 9 a 10 aktuální novinky ze světa taneční muziky. V pondělí Baseline UK Garage, v úterý house'ovej speciál, ve středu potom disco, tedy frikotéka, ve čtvrtek breakbeatovej nářek s nářek breakbeatovej nářek a čtvrtek zlomenej tak, že by ho ani Sadra nespravila. Ano přátelé, v pátek drum bass a jungle klacky v kýblu, taková je tedy plánovaná a tedy a rozvrhlá tato týdenní show.

Zase trochu jiný sound dnešního vysílání, ale i takhle může vypadat Free Color na Color Music Radio. Tohle je Welcome to the Club a Moko a společně už tak

Frank Amado a jeho Jack the Underground a budeme pokračovat další novinkou Rick Boo a Do It For More. Posloucháš Color Music Radio.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora, za gramce má mikrofonem DJ Friky a je tady úterý, přátelé, já mám pár slov z světa parťáků tohoto pořadu a to seedbank.cz, specializovaného obchodu s konopnými semínky, outdoor sezóna už započala, proto si pro vás na Seedbank přichystali slevy na kompletní sortiment konopných semínek a spoustu bonusů v podobě semínek zdarma. Semínka zdarma teď dostanete například od Barney Farms, Royal Queen Seeds nebo Fastbats a mimo všech akcí a bonusů u nich v sortimentu naleznete i žádané americké seedbanky, jako jsou Exotic Genetics, Soulfire Gardeners nebo Humboldt Seed Company. Legendární značky té nejlepší kvality, takže pokud chci zažít tu pravou Ameriku, nabíhej na www.seedbank.cz nebo do jedné z kamenných prodejen, které se nacházejí v Praze na Smíchově a na Žižkově. No a samozřejmě není potřeba opomenout taky Kalitry, panu přátelé, další ročník tohodle toho neuvěřitelného výletu, který pořádá Seedbank Grow Shop, ale společně taky s parťákama do Kalifornie a to do místa a do míst, kde tedy, jak říká pořadatel, najdete ty nejlepší kopřivy, tak přátelé, já teďkon sleduju Kalitrip na tedy Instagramovým účtu Kalitrip z loňského roku a tam se můžete podívat, co můžete vyhrát, pokud nakoupíte a získáte tedy kupon do slosování, tak se můžete stát jedním z těch šťastlivců, který vyrazí na tenhle ten výlet, který tedy trvá, jestli nepletu, skoro 14 dní. Sami byste na to pravděpodobně asi nejeli, páč byste se tam ani na ty místa, dá se s velkou pravděpodobností říct, nedostali. No a tohle pro vás všechno tedy získává a právě pořádá tedy Seedbank a taky growshop.cz se svými parťáky. No a ty jsou parťáky zase, Frikolory, všechno se to propojuje, přátelé. My se blížíme do finále. Dneska to bylo takový zvláštní, počasí je zvláštní, muzika je zvláštní, ale i takhle může vypadat Frikolora. Proč ne? Posloucháte Color Music Radio, já jsem DJ Friky a my pokračujeme dál.

tohle je poslední věc dnešní ranní Frikolory, Maximum Joy a RGB. Za chvíli už Frikolora Infos, no a pomalu a jistě se rozloučíme s dnešním vysíláním, překlaneme totiž tak, jak jste zvyklí, do dalšího pořadu, který má pod taktovkou můj kamarád, kolega a to Martin Svátek, Holiday Edition už klepe na dveře.

0: Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora, za gramce má mikrofonem DJ Friky, časomíra tady ve studiu ukazuje 54 minut po devátý, teď už 55 minut po devátý hodině, dneska je 9. června, máme úterý, svátek nám slaví Stanislavové a stejně jako vždycky mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám slibují opravdu různorodý počasí, potkat může jasno, polojasno, zataženo, ale také zataženo s dešťovými přehánkama či dešť. Ano, přátelé, to jsou informace o dnešním dni a teploty. Ty raní by se měly pohybovat mezi 14 až 18 stupni. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat 18 až 25 stupňů. Ještě se nám oteplilo v tom Brně k večeru 15 až 20 a přes noc potom teploty kolem 9 až 15 stupňů. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se podívat, co nepodstatného nám napsaly internety. 5 varovných signálů, že míříte na toxické pracoviště, anebo pohovor napoví víc, než si myslíte. Většina lidí vnímá pracovní pohovor jako zkoušku, zároveň je to ale také velká příležitost. I vy máte totiž možnost si budoucího zaměstnavatele vyzkoušet a zjistit, jestli u něj skutečně chcete pracovat a investovat svůj čas a energii. Pokud víte tedy, na co se zaměřit, dokážete toxické pracoviště odhalit, ještě než podepíšete smlouvu. Když se vám podaří dali toxické pracoviště před nástupem, můžete se uchránit před pozdějším řešením řady nepříjemností. Pracovní prostředí by vás mohlo poznášet a ne vás strážet. I o tomto vám hodně napoví už interakce před pohovorem. Všímejte si všeho, chování lidí, atmosféry, kultury na pracovišti. No a těch 5 varovných signálů, jednání před pohovorem, tedy jak se chovají třeba a jestli vám dávají už pokyny a také přijetí na recepci. Atmosféra ve firmě, musíte se kouknout kolem sebe, jestli tam jsou všichni šediví a mračiví, anebo se tlemí od ucha k uchu. Za třetí, chování přímo na pohovoru. A za čtvrté, vyhýbavé odpovědi na vaše otázky. Za páté, fráze o rodině nebo tvrdé práci. Pozor na různé fráze a slogany typu jsme jako rodina. Jdeme nad rámec svých povinností, tvrdě pracujeme a taky se umíme užívat. No a my pokračujeme dál. Další informace se týká prvního ryze českého astronauta ve vesmíru. Bude jim pan Svoboda. Ten by měl příští rok letět na ISS. Výcvikový program českého astronauta Aleše Svobody pokročil do další fáze. Svoboda poletí na mezinárodní kosmickou stanici ISS jako pilot vesmírné lodi Dragon. Vyplývá to ze smlouvy, kterou Evropská kosmická agentura ESA uzavřela s americkou společností VAST, jež tyto lety zajišťuje. No a podle premiéra je celá mise jedinečnou příležitostí pro české vědce a univerzity a také firmy. No a poslední informace, ta se týká myjete nádobí v ruce. Kuchyňské houbičky uvolňují mikroplasty. Vědce ale zaskočilo něco jiného. Kuchyňská houbička, ano přátelé, kterou v domácnosti používáme téměř denně, může být zdrojem mikroplastů, ukazuje nová studie. Vědce však překvapilo něco jiného. Největší ekologickou zátěž při ručním mytí nádobí nepředstavuje materiál houbičky, ale spotřeba vody. No a pojďme se podívat na houbičky. Oni jsou totiž 3 druhy, ano přátelé. Nejprve analyzovali složení jednotlivých houbiček a zjistili výrazné rozdíly v obsahu plastu, zatímco běžná evropská houbička obsahovala 59,3% plastového materiálu. U severoamerické varianty to bylo 40,9% a nejlépe dopadla takzvaná organická houbička, která obsahovala pouze 15,9% plastu. No a všechny tři typy kuchyňských houbiček ztrácejí během používání materiál, a to jak v rámci běžné práce, tak v laboratorních podmínkách. Největší problém ale není plast, ačkoliv výsledky ohledně mikroplastu zní překvapivě. Samotné výzkumníky zarazilo ještě něco dalšího. Podle analýzy životního cyklu výrobku totiž mikroplasty představují jen malou část celkové ekologické zátěže spojené s ručným mytím nádobí. Plných 85 až 97% dopadu na životní prostředí způsobuje spotřeba vody. To To byly informace o mytí nádobí, taky o cestě do vesmíru, v neposlední řadě o tom, jak poznat toxické prostředí při nástupu do nový práce. Teď už Martin Svátek, jeho Holiday Edition, já už ho vytáčím tak, aby jsme se dozvěděli, co si pro nás připravil a čím odstartuje dnešní Holiday Edition. Tak Martin už je na drátě, dobrý ráno.
1: Dobrý ráno, zdravím.
0: Tak my víme, že do vesmíru se ti nechce, do práce asi taky teď nepůjdeš, protože máš práci. Pojďme se podívat na houbičky na mytí nádobí. Jakou máš nejradši?
1: Já mám myčku.
0: Ano, tak to je správná odpověď, za D. Tak samozřejmě myčka je to nejlepší řešení, protože mytí nádobí je oprus. Pojďme si to shrnout.
1: Hele, je to oprus, ale luxování je daleko větší oprus.
0: To by vadí víc jako vysávání, než mytí nádobí, jo?
1: Hele, mytí nádobí, to je za chvilku o to, ale to vysávání, ten zvuk.
0: To vymyslel to nějaký ďábel.
1: Určitě, to rozhodně. Ale oni už dneska jsou ty superový roboti, který jako prostě ti pochodujou po bytě a normálně ti to všechno jako uklidějí, no, tak... Třeba se nějaký robotek dostane ke mně.
0: Tyve, pořídíme Martinovi robota. Hele, oni nepochodujou, jezdí teda. Já jsem teď byl u kamaráda. Cože?
1: To říkám, no jasně, no.
0: Já jsem nebyl u kámoši a ten měla teda hodně vychytanýho robota i s takovým různýma, že to ještě třídí odpadky nebo co to dělá. No tak dá se určitě už dneska se vyhnout nejen mytí nádobí, ale i vysávání, to je jistý. Čemu se ale nemvyhnem, to je otázka, a co dneska bude první pecka, tedy Back to the Roots, nebo jak si tomu říká tady u tebe?
1: Back in the days.
0: OK, dobře, Back in the Days a Holiday Edition.
1: Hele, dneska takový anglický projekt, já mám od nich jenom jednu věc, dalšího neznám, MVP se jmenujou.
0: OK.
1: A mají takovou věc, Rock Your Body, no, Mic Check 1-2 se to jmenuje. Je to taková party věc, no, na úvod.
0: Hele, party se mi hodí, já jsem byl dneska trošku takovej zpomalený, je to vidět i na tom, že si ani nepamatuju, že je to Back in the Days a ne Back to the Roots, ale to nevadí.
1: No my jsme právě, totiž, já jsem tě dneska skoro vůbec neslyšel, že my jsme byli na veterině už takové ráno.
0: Aha, super, a... máte rýmičku?
1: Ne, jenom kontrola, ale hele, to musím říct, Bambu v autě, dneska se to tak povedlo, jo, on byl tak hodnej. Jako v autě úplně krásně se rozlížel kolem, jo, prostě hezky seděl, byl skvělej. No a taky bych chtěl ještě paní se poděkovat, protože ona teďka si poslouchá. Ona poslouchá taky si koloru, tak ona byla s náma, tak jsem chtěl takhle poděkovat. Bylo to moc pěkný teda.
0: Tak my samozřejmě taky zdravíme paní Jitku a děkujeme za pomoc Martinovi a za to, že s ním takhle tedy se tráví čas a samozřejmě mu pomáhá tedy v rámci těchto věcí, jako je třeba návštěva veteriny, to se cení. No a já se s váma v tuhle chvíli rozloučím, přátelé, protože časomíra ukazuje 9:50, to znamená, že můj čas už vypršel, Martinovo čas už tedy naběhl, my si to takhle přehazujeme jako horkou bramboru, ale tak to má být. Teď si dáme krátký reklamní blok, za chvíli už Holiday Edition, já se s váma pro tuhle chvíli loučím, díky za pozornost a

0: No to nějak vypadá, to nějak vypadá, to nějak vypadá, to nějak vypadá, to nějak vypadá, to nějak vypadá, to nějak vypadá, to nějak vypadá, to nějak vypadá, to nějak
1: vypadá. Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Tento salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučujeme. Samozřejmě Radio Color. Všichni se tam chodíme stříhat i holit. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimir.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
2: Co je sladký a přitom v pohodě?
3: Ravito.
2: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
3: Ravito.
2: Co je bio a bez přidaného cukru?
3: No přece Ravito.
2: Jahoda, čokoláda

festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali,

0: Our Music Radio.
1: Bylo 10 hodin. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Cool and the Gang?
2: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
3: Dáte-li se v těchto dnech na cestu do Gottwaldova?
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
3: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
4: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
1: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
4: Se Zuzanou Maxa.
1: Single Story.
5: Radio Color 90.7 FM.
6: Zembalio mai, but the metasio mai, a color music radio.

Jewels. Jewels Santana, tak věc, první single z tohohle alba. Já jsem zapomněl, jak se jmenuje to album, něco o domově, něco Come Home With Me, nebo Still Fucking In My Home, něco takový. Já nevím. Musím se podívat. No, každopádně tohle je hodně známá záležitost.

Where I Wanna Be, tak se jmenuje album. Jinak Donald Jones. Veliký úspěch, první single z tohohle alba, You Know What's Up. Here we go. Trochu podobný rytmus, skoro stejný, ale z pozdější doby. John B. Pleasures You Like, jak se jmenuje album, jinak

No tak samozřejmě Fugees, nebo lépe řečeno Wyclef Jean, jeho album, který je jasný The Carnival. To je jeden z remixů We Try and Stay Alive.

tohle je zpěvačka Maja, která v tomto roce jasně vydala disku. Já jsem o ní ještě nemluvil, nepředstavoval jsem vám, mám ji tady nějakou dobu už. Jsem zapomněl asi tady. Tohle je stará věc, kterou produkovala Missy. Missy Elliott, tohle je Maja věc, my love is like... Wow. Tohle je taky wow. Are you that somebody? To už je Timbalandová práce, jinak Aaliyah.

0: Tak jsem si vzpomněl na třetí desku od Criss Cross. Jinak Young, Rich and Dangerous, tak se jmenuje ta deska. Tady je titulní single, nebo první single z tohohle alba. Tonight's the night.
1: Criss Cross.
0: Takhle z něj borci, který je udělali kdysi Jump, tak po pár letech.
1: Yeah.
0: Tohle jsou Criss Cross, tedy teď už nejsou, ale jsou skvělý pořád.

Dicey, druhá deska Mirror Mirror. You should have told me, skvělý single, taky se dostal do mainstreamu. No a na závěr jeden takový maxáč, remix. To je taková, spíš taková rarita už. Album, který se jmenuje For the Cool in You.

z mixů, ze skvělých maxáčů, no a pak už pozvánkový break a další muzika v rámci Holiday Edition a speciálu Holiday Back in the Days. Moji milí, ať je fajn.

0: Music Radio.
1: Bohempia. Kdo chce udělat něco dobrého pro své nohy a zdraví, těm doporučuji jejich barefootové tenisky.
2: Bohempia.
1: První česká módní značka s vegan certifikací a sneakers s důrazem na udržitelnost a ekologii, vyrobené v Evropě a z konopí. Na výběr je hromada stylových modelů a barevných kombinací. Koukněte na bohempia.com a nebo rovnou navštivte showroom v pražském Karlíně, Sokolovská 76. Bohempia.
2: Bohempia. Partner pořadu Jam Music Reggae Station a polední menu.
3: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show.
0: The Ride by Chuck Diesel.
3: Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek, četwertek, četwertek. Every Tuesday and Thursday. Od spiži do šesti na Color Music Radio.
4: Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
5: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.

0: Color Music Radio. Color Music Radio. To byla famózní a skvělá show.
1: Ahoj, tady je Roman.
2: Tady je Roman.
1: Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
3: Color Music Radio.
0: Romeo Show vám přináší Čaje Tékané.
1: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zablingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sobě.
4: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
1: Ja.
4: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu Radio.

0: R. Kelly, public announcement. R. Kelly, public announcement, tohle věc, she's got that vibe z prvního alba, vlastně R. Kellyho, Born into the 90s. Už je druhá vysílací hodina, Holiday, Back in the Days.
1: Hey, yo, Mike, you ready to do this?
2: Oh, yeah.
0: Right, tohle je jasný cover. A podobný rytmus, podobný sound. Ain't no stopping us.
2: This goes out to all my friends.
0: Nás na Koloru nic nezastaví, hrajeme pro vás, moji milí, máme vás rádi. Mike Davis.

tak originální verze se dostala na první místo v Billboardu. V Americe velký úspěch, popová věc od Karen White. Tohle ovšem Nuček swingový remix. Ritual of Love, tak se jmenuje album, jinak Romantic. Velký single z tohohle alba. No, tohle už je Christopher Williams. Every little thing you do.

No každopádně řekl bych, že i tohle druhý album mělo docela úspěch, nebo tenhle ten single tedy rozhodně. No a teď jeden slow jam, tak je pozvánka na čtvrteční mini speciál mezi 11. a 12. v rámci Holiday Edition Holiday Slow Jams. Jeden cover, tohle je Freddie Jones. Freddie Jackson.

Blast Off, už dlouho jsem neslyšel tuto ukázku. Stejně tak jako tu další, když teda ta následující věc je hodně známá. Je to pozvánka i třeba na zejtřejší Holiday Pops. Open up, man. It wasn't me. Shaggy. Catch you? I don't know how I let this happen. The girl next door, you know? I don't know what to do. Say what?

tímhle tím albem. Hot Shot se to myslím jmenovalo. Samozřejmě další věc tohle alba Angel, ale jinak první track, který měl v Americe veliký úspěchy, tak to je právě tato ukázka It Wasn't Me. No a závěrečná věc pro dnešní holiday Back in the Days. Tak, abych to všechno stihnul, aby to bylo v pohodě. Jasně, Notorious B.I.

No tak Bob Marley na featu. Duet The Final Chapter, tohle je Notorious B.I.G. No věc, která je jasná. Hold your head up. To už je závěr Holiday Edition, Holiday Back in the Days, moji milí. Moc vám děkuju za pozornost, mějte se krásně a polední menu určitě proběhne za chvíli. Mějte se krásně, čus.

0: Co je sladký a přitom v pohodě?
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
2: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Tento salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučujeme. Samozřejmě Radio Color. Všichni se tam chodíme stříhat i holit. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
3: I got no regrets. Master Ace a Champion Sound 14. června v Praze, Kafe v lese, další boombox a velmi speciální koncert. Master Ace před 25 lety vydal album Disposable Arts a zahraje ho od začátku do konce v rámci velmi speciálního setu s živou kapelou. Nenechte si to ujít, legendary rapper z Brooklynu a výborná deska a jedinečný zážitek. 14. Praha, Kafe v lese, 12. Jihlava. Užijte si to. Za podpory Color Music Rádia.
4: Color Music Rádio. Color Music Rádio.
2: Ahoj, tady je Roman. Tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Rádiu. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
5: Color Music Radio.
6: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
7: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
8: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
7: Nalaď si Fonotač.
8: Hosty, vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury.
7: Fonotač? Fonotač.
8: No tak to roztoč.
7: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
9: Color Music Radio.
10: Bylo 12 hodin. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádám vyvodili Cool and the Gang?
11: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
12: Dáteli se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova.
10: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
12: Přijedete zcela určitě do Zlína.
10: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
13: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
10: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce.

krátce popolední. Srdečně zdravím, Lukáš Kolíbal jmenuje. A vy posloucháte Color Music Radio. A jako předkrm dnešního poledního menu, špetka brazilských rytmů, Sergio Mendes featuring Stevie.

Oh, jaký to krásný den. 8. června, Den oceánu, a vy posloucháte v premiéře polední meny na Color Music Radio a my si dáváme muziku od Sergio Mendeze z mého oblíbeného alba jménem Timeless. V tom předchozím songu hostoval Stevie Wonder. Tady se objevuje India Irie, mimochodem v dalších songách, písničkách, třeba i Justin Timberlake společně s Farouha Monchem, samozřejmě nechybí Will.i.am, s kterým udělali tu slavnou Maškenáda. Zároveň tam je majský Mr. Vegas, Jill Scott, Q-Tip a další. Vřele doporučuju, deska se jmenuje Timeless, vyšla už 2006, ale patří k mým oblíbeným klenotům, který jsou právě nadčasový. Timeless. By the way, koukám na počasí, v Praze dneska 23, na Lipnu to samý, v Madridu 27 a v Rio de Janeiro 16, ale mají tam teďka 7 ráno.

Kindness is timeless. To bych měl přeložit. Jak přeložit kind? Be kind. Být laskavý, ne? Tak být laskavý je nadčasové. To byla India Irie na mikrofonu, produkce Sergio Mendes. A my si z této desky dáme do třetice. Song, který se jmenuje Fo Hop. To znamená propojení tradiční brazilské muziky od rovníku Brazílie, Fo Hop a Hip Hop. Dohromady v jednom, OK. By the way, koho baví hip-hop, tak za chvíli bude i nějaký hip-hop, proč budeme soutěžit. Tenhle týden nás čekají hned dvě hip-hopové lahůdky, o kterých si povíme za chvilku.

Oh gosh, Prago Union vydali nový album a to doslova poslední květnový pátek. Jak se to album jmenuje? Velmi jednoduchá otázka pro fanoušky Prago, už jsme tady taky zmiňovali v minulých meni. Nicméně to je soutěžní otázka, ke který mi ale přidejte ještě jméno alespoň tří členů kapely a jméno prvního alba. A proč tolik otázek? Protože soutěžíme o dva volné vstupy na Pražský křest, který proběhne tento čtvrtek v Praze v Riegerových sadech. A ještě k těm dvou vstupům navíc dostanete na místě tohleto nový CDčko. Jak se jmenuje? Jak se jmenuje první CDčko Prago Union a aspoň tři jména tří členů Prago Union, anebo je tam klidně sepište všechny. A nikam nevolejte. Pište e-mail lukas@radiocolor.cz lukas@radiocolor.cz a my si z této velmi, velmi zajímavé desky dáme ještě jednu ukázku. Tři sestry. A nebudou to fanánkovi tři sestry, budou to tři sestry a la Prago Union.

křest už tento čtvrtek v Riegerových sadech. Otvírá se v 18 hodin. Začátek koncertu už kolem 19. těsně po 19. hodině, protože v 21. už musí být zase městské ticho. Tak, máme teda soutěž otevřenou do příštího menu o dva volný stupy a CDčko k tomu. A teď ta druhá hip-hopová událost, ta proběhne v Praze 14. v neděli a ještě předtím tuším, že v pátek 12. v Jihlavě, kde zdravíme na naší nový frekvenci, tam vystoupí přímo na náměstí brooklynský rapper Masta Ace za podpory kapely Champion Sound a s takovým velmi speciálním setem, který bude vycházet z alba Disposable Arts. Kultovní deska, přelomová deska Masta Ace, kterou vydal před 25 lety 18. října 2001. Deska, která pro samotného autora je velmi zásadní v jeho velký diskografii. A tak se rozhodl, že udělá special set za doprovodu živý kapely. Budou ho doprovázet pražský Champion Sound, respektive už doprovázejí. Minulý týden vyrazili na evropský turné. Včera jsme telefonovali, že byli zrovna v Belgii a český publikum má dvě možnosti. V pátek 12. Na Výhlavě na náměstí, má vstup zdarma přímo na náměstí, a nebo potom klubová událost tuto neděli 14. v Kafe v lese v rámci Boomboxu, kde to bude i doplněný mocnýma projekcema právě z tohohle alba, který vlastně v tomhletom podání se stává hotovým multimediálním zážitkem, protože celý to album má velký koncept, který právě doplňují tyhle ty projekce a samozřejmě hlavně živá kapela a ten rap a ten příběh toho alba, který zazní naživo od začátku do konce. To znamená, i když jste Masta Ace třeba viděli, tak tohle ten koncert bude prostě one and only tour, na kterým právě teďka se nachází. Takže příště my nebudeme soutěžit o dva volný stupy, ale pokud nechcete nechávat nic náhodě, tak goout.net hledejte Masta Ace s kapelou Champion Sound 14. v Praze v Kafe v lese. My se vrátíme na začátek tohohle tracku, který se jmenuje Block Episode featuring Punch and Words. Dáme si dvě ukázky z téhle skvělé desky. Posloucháte Color, Polidmeny.

Master Ace z alba Disposable Arts, který můžete slyšet tento pátek v Jihlavě na náměstí a hlavně v klubu Kafe v lese. Už tohle to neděli 14. V rámci Boomboxu otvírá se už 19 hodin. Warm-up set si

Pokud si divíte, že jsem nepustil ještě nic jamajskýho, tak to koukám právě teď napravit. Runkus vydal album Supernova, který mě hodně baví. A tato věc se jmenuje Life Over Dead. A už se těším více jamajský muziky. Mnohem více si vynahradíme ty chybějící díly. Tohle úterý od 21.

Tak, to byl Kabaka Pyramid a Damien Marley na Color Music Radio. Jsme se konečně dostali i na Jamajku. Když to posloucháte v premiéře, tak máme 12 hodin 52 minut, to znamená, že už jsme u desertu a pokud posloucháte o den později v repríze, tak je to vlastně úplně stejně. Nicméně ještě jednou zopakuju, v úterý mezi 21. a 23. někdy až půlnocí dokonce je můj reggae speciální Jam Music Reggae Session, pomenovaný podle webu jachmusic.net, kde můžete najít více než 20-letý archív reggae music, články, rozhovory, hovory, tipy, mixtapy, videoklipy, you name it, a tak dále, a tak dále. Mimochodem v archivu třeba taky rozhovor s generálem Leavim, který včera vystoupil v Praze na festivalu Prague for 20 a který je ještě v Praze a odjíždí až dneska večer, takže jak končím s dnešním poledním menu, tak vyrážím právě za generálem. Máme odpoledne nějaké nahrávání, tak se těším a pustím vám od něho jednu věc, takovýhle úvod. Včera taky v Praze vystoupil KRS-One, který dorazil se svojí rodinou, to byla taky slušná show, dobrý tlak. A taky moc hezký vidět, že KRS-One, když už jede na turné, tak on nelítá letadlem. To znamená, že o něj známí, že prostě když má mít evropský turné, tak normálně sedne na zaoceánský parník a z Ameriky to dá na lodi. I s celou svojí rodinou. Jeho syn mu dělal DJ, druhý syn prodával CDčka a mikiny a dcera pomáhala s sociálníma sítěma, manželka byla taky. Takže takováhle normálně rodinná akce, bylo to moc příjemný a prostě on je prostě kmotr rapu. Takže jestli se k tomu ještě dostaneme přes General Leavyho, tak možná zazní i KRS-One na závěr. Každopádně teď je ještě čas a prostor poděkovat sponzorům tohoto pořadu. Rouito Ice Cream, specialistům na zmrzliny ze Šumavy, který dělají čokoládový, arašídový a jahodový nanuky, který jsou raw, bez cukru a bez konzervantů, velmi dobrá záležitost. Poděkování taky MacParts.cz, který se mi starají o všechno, co rozbiju týkajícího se Apple, ať už je to telefon nebo Mac, tak oni jsou to schopní dát dokupy. Jindro, díky. A v neposlední řadě taky díky nakladatelství Dharmagaya, který vydává skvělé knížky už přes 33 let, včetně takových klasik, jako je Tao Te Ching, tibetská kniha mrtvých, moudrost od buddhismu, až přes japonskou poezii, až k skvělým zahradnickým knížkám, nebo třeba taky nově kniha, výborná kniha Psychedelika a duše. Tak pár typů dharmagaya.cz, je možný, že máme otevřenou nějakou soutěž od minule, musím si to ověřit, ať to celý neprokecám. Právě teď General Levy a když to stihneme, tak taky ještě KRS-One na závěr jako sladký dezert dnešního poledního menu.

0: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší dohoři z 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali, Prago

0: okna@hned.cz. Říkám ti, zapiš si okna hned. Ne, abys to zapomněl nebo splet. Ceny jsou super, práce rychlá. Na to není ČR zvyklá. Žaluzie, kliky, okna, sítě. O všechny starosti připraví tě. Vaší kůče zlepší vzhled. okna@hned.cz.
1: Color Music Radio.
2: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
3: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bod a oblečení Bohempia.eu.

0: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
1: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
2: Hrají Toňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
3: Mám rád tyhle podzimní dny tady na terase. Ptáci táhnou na jih, tedy vlastně k nám do Venezuely. Žloutne listí. Včera jsem potkal u toho občerstvení na náměstí pana Kwanga. Také byl celý žlutý. No jo, vždyť on je vlastně Číňan. No nic. Dal jsem si na stojáka s rýžovými nudlemi kuře po sečuánsku. Když jsem ho dojedl, pan Kwang se mě zeptal, jestli jsem poznal, že jsem nejedl smažené kuře po sečuánsku, ale pečené kuře po pečuánsku. Pak se začal smát. Ach jo, to je ten čínský humor. To jsou ty energie Ying a Yang. Vzpomínám si na ten moudrý humor čínského herce Yanga Wericha, na tu čínskou vtipnou hru Yang se vám líbí, i když tu napsal nějaký Arab, nějaký šejk, Shakespeare. Chtěl bych se někdy s tím šejkem Spearem setkat a zeptat se ho, Yang to vlastně všechno myslel. Podívám se, co dělá Doňa Mimoňa. Ještě se díváte na televizi?
4: Ano, právě skončil ten čínský film Yang dostat tatínka do polepšovny. O tom čínském chlapečkovi, který chtěl lézt s tatínkem pořád na skály.

0: pane bože. Život šéfa venezuelské mafie není peříčko. Prosím, Don Celado.
1: Tady je Juan Varlos.
0: Varlosi, už jste z nemocnice?
1: Ano, a hned jsem se dal do práce. Víte, že v této době pořádám v mé koridě býčí zápasy. Letos bude novinka.
0: Pane bože, co jste zase vymyslel?
1: Angažoval jsem ženy sexuálně orientované na stejné pohlaví. Takže letos nebudou jen býčí, ale i lesbíčí zápasy. Přijeďte. Adios.
0: Lesbíčí zápasy. Je to blázen.
2: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

Don't be afraid.

0: I got no regrets.
1: Master Ace a Champion Sound 14. června v Praze, Kafe v lese, další boombox a velmi speciální koncert. Master Ace před 25 lety vydal album Disposable Arts a zahraje ho od začátku do konce v rámci velmi speciálního setu s živou kapelou. Nenechte si to ujít, legendary rapper z Brooklynu a výborná deska a jedinečný zážitek. 14. Praha, Kafe v lese, 12. Jihlava. Užijte si to.
2: Za podpory Color Music Rádia.
3: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz
4: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Tento salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučujeme. Samozřejmě Radio Color. Všichni se tam chodíme stříhat i holit. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimir.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
5: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for the ride here on Color Music Radio, baby.
6: To je jízda s Chuckem Dieslem u nás na Color Music Radio.
7: Color Music Radio.
8: Byly 2 hodiny. Color Music Radio.

Tax Appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

0: Classic Radio.
1: Byly 3 hodiny.
0: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio.
2: Nazdar lidi!

gramofonových deskách. A to především vyzývání house, techno, breakbeat, rap, dubstep, funk, ale ke slavu se dostanou i nekomerční 90. S reprízou pořadu za 6 dnů další premiérou v pondělí od 15 hodin. Samozřejmě se známí

0: I got no regrets.
1: Master Ace a Champion Sound 14. června v Praze, Kafe v lese, další boombox a velmi speciální koncert. Master Ace před 25 lety vydal album Disposable Arts a zahraje ho od začátku do konce v rámci velmi speciálního setu s živou kapelou. Nenechte si to ujít, legendary rapper z Brooklynu a výborná deska a jedinečný zážitek. 14. Praha, Kafe v lese, 12. Jihlava. Užijte si to. Za podpory Color Music Rádia.
2: Co je sladký a přitom v pohodě?
3: Ravito.
2: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
3: Ravito.
2: Co je bio a bez přidaného cukru?
3: No přece Ravito.
2: Jahoda, čokoláda a rašít. Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
4: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Tento salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučujeme. Samozřejmě Radio Color. Všichni se tam chodíme stříhat i holit. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
5: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
6: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
5: Nalaď si Fonotouch.
6: Hosty, vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
5: Fonotouch.
6: No tak to roztouch.
5: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
7: Color Music Radio.
8: Byly 4 hodiny. Color Music Radio.
9: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.
10: You know something?
11: Color Music Radio.
10: Maybe once a week I wake up paralyzed, reliving that night. But before the sun went down, I think that was the best day of my life. Was it like that for you?
12: New Music Tuesdays.

0: Ciao, peoples. Toddy Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. Amuya Radio Show. The Ride. Posloke Radio. Kasdi Utari. Asterstek. Stritek. Every Tuesday and Thursday. Otstiji. Do Shesti. Na Color Music Radio.
1: Come check me out and hop in for the ride here on Color Music Radio, baby.
2: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
3: Co je sladký a přitom v pohodě?
4: Ravito.
3: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
4: Ravito.
3: Co je bio a bez přidaného cukru?
4: No přece Ravito.
3: Jahoda, čokoláda a rašít.
4: Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
5: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
6: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
5: Nalaď si Fonotač.
6: Hosty, vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
5: Fonotač.
6: No tak to roztoč.
5: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
7: Color Music Radio.
8: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
9: Toto, I have a feeling we're not in Kansas anymore.
10: Color Music Radio.
11: Welcome, friends and family. It's go time. It's the ride with Chuck Diesel. New music.

0: New Music Tuesday.
1: I'm rich, bitch!
2: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitalie,

0: a Maskot.
1: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bod a oblečení bohempia.eu.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.
3: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
4: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
5: Hrají Doňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
6: Mám rád tyhle podzimní dny tady na terase. Ptáci táhnou na jih, tedy vlastně k nám do Venezuely. Žloutne listí. Včera jsem potkal u toho občerstvení na náměstí pana Kwanga. Také byl celý žlutý. No jo, vždyť on je vlastně Číňan. No nic. Dal jsem si na stojáka s rýžovými nudlemi kuře po sečuánsku. Když jsem ho dojedl, pan Kwang se mě zeptal, jestli jsem poznal, že jsem nejedl smažené kuře po sečuánsku, ale pečené kuře po pečuánsku. Pak se začal smát. Ach jo, to je ten čínský humor. To jsou ty energie Ying a Yang. Vzpomínám si na ten moudrý humor čínského herce Yanga Vericha, na tu čínskou vtipnou hru Yang se vám líbí, i když tu napsal nějaký Arab, nějaký šejk, Shakespeare. Chtěl bych se někdy s tím šejkem Spearem setkat a zeptat se ho, Yang to vlastně všechno myslel. Podívám se, co dělá Doňa Mimoňa. Ještě se díváte na televizi?
7: Ano, právě skončil ten čínský film Yang dostat tatínka do polepšovny. O tom čínském chlapečkovi, který chtěl lézt s tatínkem pořád na skály.

0: neboj. Život šéfa venezuelské mafie není peříčko. Prosím, Don Selado.
1: Tady je Juan Varlos.
0: Varlosi, už jste z nemocnice?
1: Ano, a hned jsem se dal do práce. Víte, že v této době pořádám v mé koridě býčí zápasy. Letos bude novinka.
0: Pane bože, co jste zase vymyslel?
1: Angažoval jsem ženy sexuálně orientované na stejné pohlaví. Takže letos nebudou jen býčí, ale i lesbíčí zápasy. Přijeďte. Adios.
0: Lesbíčí zápasy. Je to blázen.
2: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.
3: Ladies and gentlemen.
4: Can I please have your attention?
5: Right now, showtime. Are you ready? Are you ready for start time?
2: Let's find out. Ready, set, go.
6: Color Music Radio.

0: Music Radio.
1: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
2: Color Music Radio.
3: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
4: Color Music Radio.
5: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.

Tak to je DIY Whip It, posloucháte New Wave, další vydání tohle hudebního pořadu, který si můžete pravidelně naladit na Core Music Rádiu a taky na Rádiu Hey, a u kterého vás vítá od mixpultu a mikrofonu Jakub Melín. Dáme si hodinku hudby 70. a 80. let stylu New Wave, New Romantic, Synthpopu a Postpunku. Čekají vás The Corgis a Perfect Hostess, taky The Passions a Runaway. A začneme se skladbou, kterou začíná také úplně první album skupiny A Flock of Seagulls, a to je skladba Modern Love is Automatic z roku 1982. A já vám přeju příjemný a ničím narušený poslech New Wave.

80. letech byly dvě takové hudební čarodějnice. Jedna z nich byla Len Lovič, která dohrála se skladbou Blue Hotel, potom taky Nina Hagen a vlastně třetí do počtu, byť teda ne tak extravagantní, byla i vlastně i Kate Bush. Posloucháte New Wave, my si dáme další muziku. Kissing the Pink a Mr. Blunt vás čekají už za chvilku, stejně jako Duran Duran a Union of the Snake. To je věc z jejich třetí desky, Seven and the Red Tiger. No a jako první jsou tu Joy Division a skvělá věc, taková trochu temnější, jak už je to u Joy Division zvykem, skladba Transmission, tady v New Wave.

Union of the Snake, to bude Duran Duran v New Wave, a my si dáme další hudbu 70. a 80. let z tyhu New Wave, synthpopu, New Romantic a taky postpunku. Čekají vás Haircut 100, taky celkem zapomněná kapela, která se ku podivu po letech ozvala opět a vydala teď nový single a bude vydávat novou desku, což jako takovýhle skoro už neznámých dneska kapel 80. let je docela zvláštní, ale prostě staří bardi se občas takhle po dlouhých letech nečinnosti najednou někdy objeví, vracejí a vydají třeba nějakou zajímavou novou muziku. Potom tady budou Human League a jejich Seconds a začneme skupinou Kajagoogoo a dáme si skladbu z jejich druhé desky, už bez Limala, ale taky velice povedené desky, a to je skladba Big Apple. Taky ve své době celkem velký hit, dneska velice nehraná skladba. A tak si ji připomeneme tady v New Wave na Core Music Rádiu a Rádio Hey.

Deska Dare z roku 1981, kapela Human League a jejich Seconds. To je skladba, která dohrála tady v New Wave a my si dáme další hudební kousky. The Associates, skotská kapela, která je dost zapomenutá a vůbec se v rádích nehraje, byť měli taky parádní věci, hlavně teda skladba Club Country, to je prostě vypovovačka neskutečná. Ale my se podíváme na jiný kousek a to je skladba Amuse As Always. Taky tady bude výlet do novější muziky, tohleto je rok 2012, kapela Austra a Lose It. No a jako první Fat Gadget, ten už je taky bohužel po smrti, taky celkem zapomnutý interpret New Wave 80. let, byť v takové té alternativnější New Wave začátku 80. let byl celkem jako známým a vyhlasným jménem, ale pak nějak zmizel a stejně tak jeho skladby a my si zahrajeme skladbu Plain Clothes tady v New Wave.

Austral Lusit, skoro na závěr New Wave, ale na úplný závěr jsou tu Tears for Fears a Memories Fade. Loučí se Jakub Memín od Mixpultu a mikrofonu.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Vašek Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: and running.
1: Color Music Radio.
2: Color Music Radio.
3: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
2: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

best in reggae music. Stay tuned.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM. Color Music.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

Příjemný dobrý večer. Na vlnách Color Music Radia. I v tuto boží hodinu pokračujeme s živým vysíláním. Myslím, že už mnozí z vás nedoufali. Snad jste vydrželi až doteď. Protože Live and Direct Jam Music Reggae Session je konečně zpátky. U mikrofonu srdečně zdraví Lukáš Kolíbal. Na úvod King and the Dancehall, Beanie Man a věc jménem Having Fun, tak doufám, že si dnešní večer užijeme v radosti společně. V premiéře, ale či ani nebudu říkat, kolik je hodin, protože dávno poté, co jsem měl odvysílat, nicméně možná v úvodu bych hnedka mohl přiznat ty důvody toho, proč se to někdy takhle posouvá, nebo někdy vůbec neuskuteční. Já vám to prozradím, dneska večer vám to prozradím, ale až přijde ten správný čas. Teď na úvod to trošku nejprve rozjedeme. Toto byl Beanie Man, chtěl jsem tím říct, že dneska zazní všechny podoby reggae music, od starých klasik až po nejsoučasnější nový pecky. Mám to rád pestrý a myslím, že by vám to právě mohlo nejlepším způsobem rozšířit obzory o tom, co všechno je dneska reggae music, nebo co všechno je karibská muzika, jamajská muzika. Takže zahrajeme na úvod pár klasik. Tohle to je Pinchers a jeho velikánské jménem Bando Lero. Pull up the tune straight from the top. Posloucháte Color Music Radio a pořad Jam Music Reggae Session. Příjemný poslech.

Bobby Digital, ten předchozí Donovan Germain na labelu Penthouse Records, tohle už je u legendary Digital B, Put Up The Tune, velký hit a velký rhythm Pini Pini. U tady tohohle pořadu tradičně doporučuji, přidejte si trochu basy, ať vám to fouká.

0: předtím tady Lizard a ještě předtím Shabarangs, všichni tři na rytmu Pini Pini, produkce Bobby Digital, label Digital B. Já další verzi na tomhle rytmu bych mohl hrát ještě hodinku, klidně, protože ten rytm fakt za mě hodně píše. Nicméně my zůstaneme ještě chviličku u Digital B, ale dáme něco jiného, proměníme styl, protože i když hrajete na party, tak od toho stejného rytmu dáte třeba jednu, dva, tři kousky, dál už záleží na tom, jak rychle mixujete, no. Ale já jsem vám to spíš chtěl nechat vychutnat a dát vám tři různé polohy toho stejného rytmu. A nicméně stále jsem si vědom toho, že vysílám do rádia, to znamená, že vás nevidím, jestli tancujete, jestli si dupete do rytmu, nebo hledáte jinou stanici. Tak každopádně, až už posloucháte kdekoliv, Praha, Brno, Znojmo, Opava na východ, nebo nově taky Jihlava, možná už taky Ústí nad Labem a samozřejmě taky Praha, Plzeň, Liberec, Karlovy Vary, Český Budějovice, Český Krumlov přes FM a nebo taky vlastně brzo už je taky Tábor přes FM a nebo taky DAB+, samozřejmě kdekoliv, nebo internety, kdekoliv. Dejte vědět, kde posloucháte dneska večer. To by mě zajímalo, jestli posloucháte. A psát mi buď můžete na lukas@radiocolor.cz, případně Instagram Admiral Kolíbal, anebo Instagram Color Music Radio. Tohle je noční reggae session, jak už vždycky takhle v úterý, ať už tady jsem naživo nebo nejsem, tak prostě mezi 21. a 23. vám hraje reggae music. Průběžně, flexibilně to posouvám někdy až do půlnoci, někdy i za půlnoc a až potom zazní vždycky repríza pořadu mýho breda DJ Ramela, Aftermood, který vás vezme zase do jiných vibes, nicméně jsme zpřízněný. Já jsem tak dneska přemýšlel nad tím, jak poslední moje posty jsou hodně o hiphopových akcích, protože teďka probíhá v Praze hodně hiphopových velmi zajímavých akcí. Namátkou v neděli tady byl KRS-One, předchozí neděli tady byli Smith & Wesson. Tenhle tu další neděli nás čeká Master Ace z Champion Sound. Teď ve čtvrtek budou křtít Prago Union. To znamená, hodně se pohybuju v hiphopových vodách a člověk by si mohl říkat, hele, jestli on nekonvertoval od reggae k hiphopu, ale pro mě tyhle dva žánry jsou příbuzný. Vždycky byly. K reggae jsem se dostal vlastně přes hiphop, kdysi někdy dávno v 15-16 letech. A když se podíváte třeba do New Yorku, nebo mluvíte s různýma reperama, který mají karibský kořeny a spousty z nich má, tak pro ně je to prostě, jak jsem říkal předtím s tím Ramelem, Breda from another mother, jakože brácha od jiný mámy. Kořeny jamajské muziky a kořeny hiphopu jsou ty stejný. Soul, jazz, black music prostě. A lidi od hiphopu hodně sledují, co se děje na Jamajce, lidi z Jamajky hodně sledují, co se děje v hiphopu a navzájem se to inspiruje a propojuje. A třeba v 90. letech byl takový zlatá éra právě tady tohohle týhletý fúze, speciálně v New Yorku to hodně frčelo. Brooklyn, lidi jako právě KRS-One, Mad Lion, Born Jamaicans, ten, jak se jmenuje, Here Come the Hot Step, teď mám v oknu, to je jedno, těch men, který jsou někde mezi hiphopem a reggae spousty a i dneska jsou jamajský interpreti, který s hiphopem si nějakým způsobem hrajou, ať už je to Protože, nebo Kabaka Pyramid, nebo Runkus, na kterýho dneska určitě dojde, protože vydal na konci května skvělý nový album, který mě hodně baví a který je právě vlastně vytrepovaný, vyrepovaný a zároveň je to pořád jamajský. To mě na tom baví. Takže sliboval jsem, že dneska si budeme hrát pestře, určitě budeme, ale teď jsme v té fázi zahřívací a když už jsme si zahráli něco od Digital B, tak já mám spousty vinylů od tady tohohle labelu, hodně mě baví ten zvuk, jaký Bobby Digital dělal a to znamená, že bych vám klidně mohl hrát celý večer jenom produkci Digital B, ale já vám zahraju už jenom jednu věc a když si mám teda vybrat jenom dvě věci, aspoň dvě, tak vám zahraju Cocoa Tea ve spolupráci s Shabarangsem, song s jménem Love Me Truly a pak ještě zaspomínáme na legendary Garnet Silka. Yes, ja. Poslouchejte i ty lyrics, nejenom že ta muzika, ale stejně jako v hiphopu i v reggae music jsou nejdůležitější lyrics neboli texty, o čem se zpívá. Poslouchejte pozorně.
1: love me for me. Love me
0: truly. Když v tomhletom songu, abych to možná shrnul úplně jednoduše, když toužíte po lásce, tak se zamilovávejte pro lásku samotnou a ne pro peníze. Koko a ty a Shaba Ranks.

Strawberry. To byl Maxi Priest, song jmenem Night Being in Love Remix. Předtím Buju Banton a ještě předtím jeho Breda Famana Damada Garnet Silk. Jsme si dali teďka několik klasiků žánru a jak jsem se vyval předtím, teď je čas na aktuální, novější jména, současnou mladou generaci. Teď se máme zpěváka, který jsme přivezli loni na podzim do Prahy na takový malinkatý koncert, ale přijel i se svojí kingstonskou kapelou a bylo to úplně parádní. Říká si Jah Lil a tohle je na rytmu, který produkoval Kabaka Pyramid.

Pull up the tune. Ještě jsem zjistil, že jsem měl stažený basy, takže tenhle song určitě musím zahrát pěkně od začátku. Produkce Kappa Kappa Pyramid, Bebel Rock a na mikrofonu Jalil. A dáme si kousek z tého verze a potom na tomto rytmu jménem Pondy Island vás čeká třeba ještě mimo jiné Jaksta. Posloucháte Color Music Radio, Jam Music at the Control. A kdo posloucháte 9. června, tak to máte v premiéře.

0: Kobra.
1: Tak, to už byli jak sta na rytmu Pondy Island. A když jsme zmiňovali Kabaka Pyramida, tak bych vám rád od tohohle dalšího Breda Famana Damada rád pustil ještě něco nového přímo z jeho, s ním na mikrofonu, protože tady tuhle věc jenom produkoval, má na ní samozřejmě taky svůj track, ale ať pokračujeme dále a dáme si tu různou variabilitu, tak právě od něho bych vám rád zahrál hned dva nový singly, který zahrajou premiérově na Color Music Radio. Právě teď tady přemýšlím, s kterým začít, protože jeden je takovej vyloženě akustický v brazilský spolupráci s týpkem, který se říká Bahomeo, a druhý je produkoval německý dancehallový producent DJ Smo a je to dancehallová záležitost. Takže navrhuju, dáme nejprve tu akustickou a potom se vrhneme na dancehall, protože na to potom můžeme dobře navázat i nějakýma dalšíma novýma kouskama. Tak tady je Kabaka Pyramid song jménem Ja is in control. Tenhle song se jmenuje Ja, nám vysvětlil, Ja je termín, který Rastafariáni používají pro Boha. To znamená Ja music, znamená boží muzika, a Ja is in control znamená, že to nemáme pod kontrolou my, nebo naše ego, nebo naše chtění, naše vůle, ale že to všechno Rastafariáni věří, že to je všechno pod nějakou vyšší moci, nebo takhle ve vyšší moci, takhle by se to dalo přeložit v češtině, v místních konotacích, takže trochu boží muziky na koloru právě teď a tady.

0: beware of thyself. These things cause thy dignity and integrity to be abused by men.
1: Tak, to už je slibovaný Runkus z jeho nového velkého alba jménem Supernova, který vyšlo teď na konci května. Naznačte Easy Star Records a musím říct, že mě to hodně baví. Možná můžete namítnout, tam vlastně moc reggae neslyším, je to takový fakt spíš možná trapový, rapový. Ale když si poslechnete ty texty a tu flow, jakou Runkus podává, tak vlastně vám dojde, hele, tohle je úplně moderní a Majka naprosto. Výborný texty, flow, kterou si neuvěřitelně hraje do nejrůznějších beatů. Jeho táta se jmenoval Determin, byl to docela legendární dancehallový zpěvák, nebo DJ, dalo by se říci. A Runkus samozřejmě podědil spousty a trénoval od malička. A tohle to je jeho velký debut. Myslím, že ho cení spousty lidí ze scény. Na desce mu hostuje mimo jiné Sean Paul, kterýho si dáme teďka společně s ním věcmenem nebo singlemanem Sure as the Sun, ale já jsem vám schválně zahrál i ty předchozí songy. V tom jednom je vysamplovaný Peter Tosh, jmenoval se Sheep, neboli ovce, jak některý lidi se chovají jako ovce, a úplně ten první song, který jsem vám od něho pouštěl, ten se jmenoval Please Don't Come to Mars, prosím neleďte na Mars. Taky je prostě výmluvnej, trefnej, out of the box, dalo by se říci. A to ještě předtím, ten totální hardcore o tom Epsteinovi a tak dále, to byl Kabaka Pyramid věc jménem Extreme s podtitulem Classified. Reggae, stejně jako hip-hop, reaguje na aktuální kauzy a komentuje to nějakým originálním způsobem a to je jeho velká síla. A vlastně, když jsem byl poprvé na Jamajce, tak až tam mi došlo, že vlastně převážně Jamajčani to dělají pro jamajský posluchače, nebo tehdy aspoň, protože komentovali prostě aktuální dění toho, co se tam dělo. To znamená, dneska byste mohli udělat klidně song na to, co předvádí vláda, jedno jestli koalice nebo opozice, ale vlastně celá ta hra by se dalo skvěle komentovat do nějakého songu, ať už to má hiphopový beat nebo dancehallový beat, pokud se nebojíte být trošku přímější v tajtom. A reggae, já si myslím, že právě od té své podstaty je vlastně rebel music. A možná to je důvod toho, proč nemá tolik airplay v rádiích a televize ani nemluvě. Každopádně, prokecal jsem teď song s Seanem Paulem, který se jmenuje Sure as the Sun, neboli jasný jako slunce. Runkus z jeho skvělého alba Supernova. Doporučuji poslechu. A vy posloucháte Kontrolní muzik rádio Jam Music Reggae Session.

jo, to byl proto jazz, jeho nový alba The Art of Acceptance. To mezem hostoval Masika. A připomínám, že protože dorazí se svojí kapelou poslední srpnový víkend na festival Uprising. Tak ještě připomínám, že všechno otázky, odpovědi, které hledáte, najdete v energii, kterou všechny náboženství světa a všechny bytosti pojmenovávají jako láska. Trochu změníme zvuk najednou na jeden song, nicméně ten message je důležitý. All we need is love. Zpíval nejenom Luciano, ale teďka John Lennon, ale teď to zpívá Luciano v duetu s Busy Signalem, produkce Triple S. Okay, pull up the tune.

Říkal jsem, že to bude pestrý. A tak jsme se dostali i k jedný z nejkontroverznějších postav současné Jamajky, samozřejmě Vibes Cartel.

0: A to sice z důvodu toho, že vydal minulý týden nový album, který se jmenuje God and Time. Na tom albu najdete 14 věcí, včetně tohohle singlu. Několik těch singlů už vyšlo samozřejmě před tou deskou a teď najednou asi týden předtím dobře oznámil, jakože má venku nový album, nebo že vydává nový album. A na něm najdete samozřejmě několik už vydaných singlů, nicméně celý je to v celém hotovém konceptu, který se jmenuje God and Time, neboli Bůh a čas, jakožto ty hlavní šéfové toho všeho. Říkám, že kontroverzní, samozřejmě Vibes Cartel, nejenom kvůli svým textům, ale kvůli takovému badness image. Některý baví, hodně bad boys hodně baví, ale některý lidi mu vůbec nemůžou přijít na jméno. 14 let strávil ve vězení, nechci to tady ani teďka rozmazávat, zamotávat se do toho, nicméně, kdo se sledujete jamajskou scénu, tak víte, že Kartel od té doby, co je zpátky, a jsou to 2 roky, co jsou zpátky, tak je s ním nutný počítat, jako je s jedním z nejvlivnějších hlasů současného jamajského dancehallu a ne nadarmo se mu říká World Boss. A jak jsem na začátku jako první song hrál Beanie Mana, kterýmu se dlouhý roky přezdívalo King of the Dancehall, tak ten titul King of the Dancehall musím přiznat, že aktuálně už x let má v rukou právě Vibes Cartel. Na té nové desce se objevují vedle Shenzia, kterou jsme si teďka zahráli, taky Spice, taky je tam Skilly Bank, je tam taky Faruko a je tam velká nigerijská superstar Wizkid a pak je tam taky Mavado, což je velký, protože Mavado s Vibes Cartelem hodně dlouho clashovali a neměli se moc rádi a když spolu clashovali, tak jeden přinesl rakev na pódium s tím, že ten druhý ho do toho uloží a prostě clashy, jamajský clashy a konfrontace jsou hodně o tom explicitním a myslím, že si dlouho nemohli přijít na jméno, nicméně každý rostl potom dlouhý roky svou vlastní dráhu a to, že ho Kartel pozval na svý nový album, mi přijde jako taková docela symbolická událost po mnoha letech. Vlastně najednou jsou na společném projektu, na společném albu a čekají i 2 společné vystoupení. Jedno bude v červenci na Jamajce na Reggae Sunfestu a potom jedno bude na Maltě na takovém velkém festivalu, který pořádá sám Kartel Freedom Street Europe, který bude v září. Kartel je nejenom skvělý lyricist a velmi zásadní hlava jamajského dancehallu. Jeho poslední 2 alba byly nominovaný na Grammy. Z nějakého důvodu se vejdou do kategorie reggae, když mnozí říkají, že je už čas na to udělat i kategorii dancehall, protože dancehall a reggae jsou sice příbuzný, ale zvukově a často i tematicky jsou velmi odlišný. Nicméně Kartel 2x byl nominovaný, zatím nevyhrál. S tímhletím albem uvidíme, myslím, že jeho šance jsou docela velký, ale z mýho pohledu je, nebo aspoň já věřím toho, že vyhraje Chronix s albem, který vydal loni na podzim a který je pro mě zásadní, ale to je jenom moje perspektiva a věřím toho, že pro některý lidi to bude právě Vibes Cartel, který by měl vyhrát. Uvidíme, není to v našich rukou, jak v tomto případě je to v rukou Akademie Grammy, anebo taky, jak Rastamani někdy říkají, Ja Works, je to v rukou božích. Uvidíme, každopádně dneska se jmenuje God and Time a když už teda jsem zmiňoval toho dlouholetého rivala Vibes Cartela, kterýho Kartel pozval na tuhle desku Mavada, tak si dáme ten jejich společný track, který se jmenuje Hype Life. Právě teď na Color Music Radio v premiéře. Právě teď je tady.
1: Earl Bass Program. From Portmore.
2: Goli.
1: Yo, yo. Earl Bass Program.
2: Goli.
1: From Portmore.

3 ukázky z nového alba God and Time a la Vibes Cartel. Sám si to vyprodukoval společně s TJ Records, dlouholetá spolupráce. A myslím, že... Top up, že to vypadá jedno ze velkých zářezů Kartela. Uvidíme. Vyšlo to v pátek a stejný den vyšlo ještě zároveň spousty zajímavých dalších věcí. Mimo jiné album a la Katy Ranks, který dojde za chvilku, ale pak je taky několik zajímavých singlů a tohle je jeden z nich.

0: Tak, byl Popkian v produkci Andrew Blacks. Blížíme se do finále. Tady už je Katy Rungs, který v pátek vydal nový album jménem Blacklist a já z něho vybírám hned dva songy. Ten první, v něm hostuje Lucky D, jmenuje se Better Tomorrow, tak s informací pro vás, kdo posloucháte 9. června v premiéře, že za 3 minuty bude půlnoc, to znamená začne Tomorrow a právě tenhle song se jmenuje Better Tomorrow, tak ať je váš zítřek lepší, krásnější, radostnější, láskyplnější a pak se dáme ještě z té desky úplně závěrečný track, který se jmenuje Way to Go, kde hostuje legendární Beres Hammond. No a potom poslední 3 songy vás ještě čekají a zároveň taky pár pozvánek, kam vyrazit za muzikou. Tak blížíme se do finále. Mikrofonu zdraví Lukáš Kolíbal. A nebojte, kdo se těšíte na Aftermood, dočkáte se v zápětí poté. Ale teď to vracím zpátky, protože Katy Rungs a nový album, to je velký.
1: Right now, me no like what go on our planet. The rich and the powerful is strangling the poor. Lawmakers deceiving the people. The wickedness of one another. Everything controlled by the chosen few. Suppression is a sin upon humanity. It's time for the international community. Take the poor from

Wow, Katy Ranks a Krály Mestího Love s Roku Bereza Mont v jednom tracku. Premiérově jste slyšeli právě teď a tady na Color Music Radio v pořadu Jam Music Reggae Session. A už jsme v závěru, další nový single, který jsem včera si pouštěl v autě s generálem Lívem, který o tímto srdečně zdravím. Měli jsme výborný společný čas a skvělou The Play Session včera. My jsme si pustili tohleto a on to poslouchá a říká, hele, to je jako kdyby Jamajčan dělal R&B. Přesně tak to zní, ano. A tohleto je Diany, psáno D apostrof Y-A-N-I. Mladý jamajský rasta, který co jsem slyšel, tak mě dost baví a tohleto je jeho úplně nový single, který vyšel teď v pátek a jmenuje se Journey. Závěti poté ten party service.

single, který vypustil do světa jamajské Diány. Tak slibovaný party service konečně, kdo jste čekali, tak jste se dočkali, kdo jste nečekali, tak teď chvilička povídání, protože pár tipů na koncerty. Když to vezmeme chronologicky a vy posloucháte opravdu, teď už je teda 12 minut po půlnoci, to znamená, že teď už je 10. června, tak dnes večer ve Frýdku Místku v klubu Nová Osmička budou hrát Kolča United, což je jeden z prvních soundů tady u nás v Čechách a na Moravě, respektive konkrétně na Moravě, základnu mají v Ostravě a společně s nima bude vystupovat na mikrofonu Mikaela, takže 10. června Frýdek Místek, kde mám Bredas from Another Mother, tam velkou spojku, o tom někde jindy. Tak potom čtvrtek 11. pozvánka do Prahy na křest Prago Union z Brusu novýho alba, který se jmenuje Nekorektum, a ten křest proběhne opener v teď mám malý okno, Riegerových sadech, ano, v Riegerových sadech, tam je beer garden, tam je teďka prostor, který se propojuje, Energy Pub se to tam teďka jmenuje, a propojuje se to tam na několik koncertů během léta s Prague Open Airem, a v rámci toho křest Prago Union tento čtvrtek večer, tam se můžeme i vidět, a ta nová deska Prago Union je skvělá, hrál jsem už nějaký ukázky v poledním menu a vřele doporučuju. V pátek potom pozvánka na Fast Food Orchestra do Roztok, Středočeské muzeum na zámku Roztoky. Tak to je pozvánka na pátek. Na sobotu pro vás mám, v pátek mám ještě pozvánku do Jihlavy, kde na náměstí vystoupí, se tam zjeví doslova brooklynský rapper Master Ace společně s kapelou Champion Sound, který jsou právě teďka na takovém velmi speciálním turné k albu Disposable Arts z roku 2001, který bylo přelomovým pro tvorbu tohoto newyorského rapera, který dělá skvělou conscious music. Právě proto jsem říkal předtím o tom, jak conscious message je esence, a jedno, jestli to je hiphopový beat nebo reggae rhythm. Tak Master Ace tady tohletu vzpomínku na tohle album po 25 letech udělal ve velkém stylu s kapelou, s pražskou kapelou Champion Sound, a součástí toho jsou taky velký doprovodný projekce, který vás vezmou na cestu časem. To fakt velmi koncepční záležitost, a já další písničku, kterou vám pustím, je právě z této desky. Ale ještě předtím pár dalších tipů. Pražáci, nebo kdo to máte blíž do Prahy než do Jihlavy, tak máte možnost v neděli 14. což je můj narozeninový den, takže se chystám mít na koncert ne jako pořadatel, ale jako si užít koncert právě Master Ace s Champion Sound v Praze. To bude v klubu Kafe v lese ve Vršovicích. Tak to je pozvánka na pátek, pardon, na neděli 14. v Praze a na pátek 12. v Jihlavě. No a ještě mezi tím je sobota, a v sobotu v Praze bude taky velmi zajímavý koncert Fat Freddy's Drop. Novozélandský legenda se vrací po druhé do Prahy a vystoupí v prostoru Archa Plus. A taky vřele doporučuji, bude tam i afterparty, na který bude vystupovat mimo jiné Kokomana, Baudrick a další. A až zazní jingle konce tohohle pořadu, tak než zazní Aftermood, tak mezi to se akorát přesně vejde krásný track od Fat Freddy's Drop, který taky slaví nějakých 25 let od vydání svého velkého debutu. Tak doporučuju. A to je jenom tento týden, kam všude můžete zajít. Co se týká dalších akcí, tak bych určitě rád zmínil, že se blíží festival Cultural Reggae Vibes, proběhne 19. a 20. června. Hlavními hvězdami jsou britský Cimarrons, s kterýma spolupracoval svýho času i Bob Marley. Ze zahraničních tam bude taky jamajská zpěvačka Aitali, kterou nám velmi doporučovala Sister Carmen, která bude speciálním hostem, a Aitali vystoupí s kapelou.
Dále Mikim vystoupí s frontmanem Dread Zone, MC Mspi, z Německa dorazí Pow Pow Movement, z Polska dorazí legenda polské scény Maken, z Prahy už zmiňovaný Prago Union představí tam desku a mám taky velkou radost, že tam dorazí Urban Bushman, naše kapela, která měla minulý týden velký reunion dvěma koncertama a kde zpívám a jsem šťastný, že se tato kapela dala po 15 letech dohromady. A mnoho dalších. Culture Reggae Vibes .cz, tam se dozvíte více do informací. Nabitý program v Hořicích pod Krkonoší. Tak to pozvánka na nejbližší reggae festival tady u nás, který za těch co 21 nebo 22 let vyrostl vlastně největší reggae festival u nás, právě 18. a 20. června. Tak tip pro vás a potom ještě o týden později budou Mighty Sounds a tam v rámci reggae nemůžu nezmínit, že v neděli tam vystoupí legenda jamajské scény Burning Spear. A to je taky velký. Tak tolik asi možná tipy pro tenhle moment. Mohl bych vám tady ještě vyprávět několik dalších minut o akcích, které se dějou třeba v zahraničí, ať už velký festival Summer Jam, který je letos opět tradičně velmi nabitej a mnoho dalších akcí všude možně po Evropě nebo po světě. Nicméně, radši dám přednost toho, abych vám zahrál muziku, a to sice Master Ace z desky Disposable Arts, pozvánka na tento pátek do Jihlavy nebo neděli v Praze v Kafe v Lese, další boombox v našem podání. A potom ještě na závěr vám chci zahrát Azizi Romea, syna Maxe Romea, který vydal v pátek nový single, tak chci supportovat i tu nejmladší reggae generaci. A pak už Fat Freddy's Drop a potom už zmiňovaný Aftermoon s DJem Ramelem. Přeju vám krásnou dobrou noc. Kdo někam cestujete, jděte opatrně, kdyby se vám chtělo spát, klidně zastavte, dejte si voraz. Speciálně, až vám pustím ty Fat Freddy's Drop, protože ty jsou hodně, hodně v chillu, ale zároveň slyším tam vliv reggae a dubu, tak si to užijte a těším se na vás v polední menu. Ve středu zazní čerstvý vysílání a nebo samozřejmě ten reggae speciál se můžete pustit v repríze v neděli od 22. hodiny a nebo další premiéra zase příští úterý. Tak od mikrofonu se loučí Lukáš Kolíbal, přeju vám krásnou dobrou noc a tady už je Master Ace.

Tak a poslední song ode mě dneska večer, zmiňovaný novozelandský Fat Freddy's Drop, který si můžete užít v Praze naživo, velmi výjimečná příležitost v sobotu 13. června v klubu Archa Plus. A toto je z jejich kultovní desky Based on a True Story, song jménem Hope, naděje. Posílám naději skrze éter Color Music Radio a přeju dobrou noc.

0: Zdravím vás, tady Ramel, ladíte Color Music Radio, pořad After Mood a po nějaký době je tady zase se mnou host a tentokrát je pražskej Floutek a MC Zachy, za toho Floutka se omluvám, věřím, že mi odpustí, takže čau, zdravím tě.
1: Čau, zdravím tě, Rameli, taky úplně v pohodě, myslím si, že jdeš to Floutek, není urážce.
0: A začnu rovnou, půjdeme rovnou v uvozovkách na rozhovor a každopádně jenom ať dáme nějaký povědomí posluchačům a jenom co třeba se s tebou buď nesektali, nebo s tvojí tvorbou, nebo tě neznají, udělej nám, respektive lidem, nějaký intro, řekni nám, kdo je MC Zachy.
1: OK, hele, v kostce vás zdravím, zdravím všechny posluchače, tady tohohle skvělýho rádia a DJ Ramela. Abych se vám v rychlosti představil, jsem MC Zachy, vlastně jménem Michal Zachariáš, dělám hudbu víceméně 15-20 let. Za posledních 10 let teďkon jsem se hodně začal zase věnovat zpátky tvorbě rapu, ale občas si odskočím i rád do reggae, do drum and bassu, nehledě na to, že jsem po těch stagech lítal nějaké roky, ať s Bass Beast Crew, s Bass Coffee a s dalšíma klukama, takže je to nedílnou součástí mé v uvozovkách rapové kariéry a MCingu, kdybych to nazval takhle. Teďkonc výhradně poslední 3 roky už se zabývám čistě jenom vlastně tím rapem. Valíme produkci, vysadili jsme teďkonc ven EPčko v roce 2022-2023, pak několik single tracků, několik 9-10, což si myslím, že je docela jako i dobrý číslo a teď před měsícem jsme pochřtili desku vinylovou s 10 trackama bez expirace. Takže to takhle k představě a k takovému rychlému.
0: Jasný, děkuju za intro. A mě to rovnou jako háže, jako se ptát dál. Ty jsi zmínil jednu věc a to je, že jsi MC, že teď se věnuješ jako primárně jakoby hip-hopu, rapu, takže se bavíme o hip-hopový muzice, chápu.
1: Je to tak, je to tak.
0: Nicméně jsi zmínil, jako, že jako jsi buď historicky byl, anebo jako se nebráníš tomu se podívat i jinam a zmínil jsi drum and bass,
1: drum and
0: a
1: bass. Reggae. Přesně.
0: Řekni mi k tomu něco, to byly tvoje prvopočátky, nebo začalo to tím, že člověk začne jako prostě baví ho, jakoby, tak řeknu, black music a celá tato, jakoby, já nevím, jak to nazvat, komunita, nebo ta kultura. Hele. A protože většina akor lidí z rapu, kor ve svý době, jako když jsi se zmínil, jestli začínal třeba před 15 lety, baví okolo, tak jako i my jsme v těch 90. byli hrozný puristi. Jako jenom hip-hop a fuck off na cokoliv jinýho. Víš, jak to myslím?
1: Je to tak, vím, jak to myslíš. Měl jsem to stejně, hele.
0: Takže, pardon, jenom
1: jasný.
0: Ten můj dotaz míří tam, jestli ty jsi spíš začínal jakoby

0: tak dál, ale dejme tomu, že od těch 15 let do těch 20 jsme udělali nějaký tracky, měli jsme velký label, všecko fungovalo, no ale přišel nějaký rozpad, byla prostě nějaká temná chvilka, ty lidi šli od sebe a přesně jak si říkal, pak mě prostě ty cesty prostě vedly dál, já jsem s tou hudbou nechtěl přestat, takže pro mě nebyla motivace přeskakovat do jiných stylů, ale prostě to, co jsem cítil, jo, to, co jsem opravdu jako feelil, do toho jsem šel, přišli kluci s drum and bassem, čeština v té době do drum and bassu tady víceméně nebyla, až vůbec, potýkali jsme se s věcma, že tě pomalu lidi fakujou.
1: Jacob si pamatuju, že
0: Jacob,
1: dával,
0: ale nedával česky. Jo,
1: Jacob
0: vlastně, a my jsme tenkrát vlastně začínali, byla tady nějaká soutěž Ring for MCs, dneska určitě známý pro hodně lidí tady v tom MCingu, v drum and bassu je Brejchus, Pája, s kterým jsme vlastně začínali s tou češtinou.
1: Big up na Plzeňsko.
0: Přesně tak, big up malá Plzeň, pozdravuju Šárku a Pavla. Každopádně přesně on by byl svědkem, že jsme stávali na té stage před těma prostě 13-14 rokama, dostávali jsme velký fucking, bylo to hodně těžký, nebyl tady na to žádný můstr, jo, neměl si prostě, dělal to tak, jak to cítil. A nás do toho ty kluci jako zvali, protože je to bavilo a koukni se, kde je to dneska, jo. Vlastně, ale protože říkám, pro mě to bylo takový období, ať jsem jako fakt 10 let běhal na ty dramy, lety troly, jsem s klukama jezdil Beats for Love, spousta akcí, fakt jsme odjeli 100-150 akcí ročně, dokud ty chápeš, co to jako znamená jako víkendově, ještě když k tomu pracuješ, ale pro mě bylo hrozně smutný jedno jediný. Já jsem z těch akcí jako člověk, co píše texty, člověk, co rád se zabývá i tou produkcí, neměl vlastně nic. Jo, máš ten pocit, máš ten feeling z vystoupení, ale nemáš záznamy z toho. Fotky byly sem tam, ale pro ty lidi dneska v těch sociálních sítích si byl neznámý. Ty jsi byl MC Zachy, jo, my jsme ho slyšeli tamhle, ale
1: jo,
0: neměli.
1: Nebo jako zaregistruješ, že to jméno si zaregistroval.
0: Třeba, jo.
1: Ale vlastně nevíš.
0: Jsem tam se vydal nějaký rydim, ale furt to nebylo prostě něco, co bych mohl říct, tohle je moje. Měl jsem nějaké tracky rapové předtím, jak jsem zmiňoval, pak jsem měl tenhle MCing. A potom vlastně i k tomu dramu ke konci už jsem se začal napojovat i na lidi z regéčka, vždycky mě to bavilo prostě, takže se nahrály nějaký tracky. No a najednou prostě i ten dramec po nějaký době, po nějakém věku byl náročný, ty party, jo, a já už jsem radši víkend strávil ve studiu, když to řeknu takhle, a něco tady po mně zůstane, něco hmatatelného. A od té doby vlastně ta cesta putuje takhle, na dramy furt chodím, když mě někdo pozve, rád vždycky přijdu samozřejmě na tu stage, furt je to MC.
1: Tak furt dáš do toho.
0: Jasně, furt je to spatra, furt odstavím 90 minut. Teď jsme měli Spring Festival, zvládli jsme to tam, hráli jsme hip-hop,
1: reggae. Teď mi něco připomínám, že to pak povím.
0: Třeba víc ten Spring Festival, teď je hrozně krásný, že já si můžu vzít drum and bassový DJs. Například v tomhle případě DJ Fefe, DJ Másta, big up pro ně.
1: Big up Fefemu.
0: Skvělý Spring Festival, měli jsme tam bubeníka, se mnou s náma byl Dave Trumpetier, hráli jsme celou moji desku hiphopovou, do toho jsme zakomponovali reggae, přeskákali jsme až do drum and bassu, až k nám na stage skočil i Vojtáno, prostě a tohle je to, co mě na té hudbě baví.
1: Vlastně,
0: nejsem konzervativní typ. Jo, v
1: no, jo, a jako budíš, já nejedím to, jako, že to má někdo nějak, já jako, jenom já osobně to mám taky tak, jako já před lety jsem taky zjistil, že jako já ochuzuju sám sebe, když se já sám zaškatulku, že mám mít něco jenom rád, anebo že jsem jenom nějaký vůbec, jako. Je to music, buď feelujem, nebo ne, a jako
0: deci. To řek,
1: a by the way, musím říct, jak ty jsi mi připomněl jako dvě věci. První, jakože jak jsem říkal, že my jsme fakt jako v těch devadesátkách, jako jak jsme začínali s rapem, jako na 95. jako s lidma, jako v Desrex, Desastar, kde jsme byli z jednoho jako konglomerátu takového soudržného. Já jsem v té době jaký rapoval jako Index, takže už je taky way back, což to je jedno. Ale to si pamatuju vlastně, že jako ten můj vlastně opening jako dál, když pomenu to, co v devadesátkách kvůli MTVčku a všemu jako nás neminulo Rage Against the Machine, tamhle tohle nějaký grunge a podobně. A nebo ty věci, které byly jako obecně známý a věděl jsem o nich, ať to byl pop, to je jedno. Ale byli jsme furt, nebo já jsem se považoval za hip-hopovýho brutálního puristu. Hip-hop, that's it, a možná občas se můžu někam podívat a říct jako ne, protože já hip-hop.
0: Hele, byl to
1: ale
0: vždycky,
1: byl to LTJ Bookem a jednou mi přines někdo v té době jako CDčko. No, tam bylo LTJ Bookem a MC Konrad a Progression Session a to mi otevřelo svět. Mě padla huba a já viděl, že jsem taky doma. Jen tohle doma je jiný. A mám to do dneška. Jako říkám to, co třeba pro mě umí jako Deep a Liquid DMB, to je jako svět a mood, který mi neumí dát nic jinýho. A do dneška kvůli tomu, jak ty Progression Sessions a LTJ Bookem s tím Konrádem to dělali,

0: hru, byl jsem na nich i tady ve Veletržním paláci.
1: Bylo to
0: nejvíc 3 hodiny dávali let. Tak jako boží. A to samý regéčko samozřejmě.
1: Super.
0: Takže já to nejvíc cením. A další věc, jako ve svý době, kdy jsi říkal, že lidi to vlastně hejtili, to bylo i v době, kdy vlastně drum and bass tady neměl takhle obří základnu, že jo, když to říkáš dneska, drum and bass je jako obří celosvětový jako fenomén, už x let, Viz, Lady Troll, zdravíme Jedi, Honzu
1: Ondráčka,
0: který teď k tomu šéfuje, tak přeju, jak se to letos u Mostu znovu vydaří.
1: Přesně tak.
0: Ale vím, že v té době jako vůbec, já to měl taky rád, že jo, jako když jsem zahrál já Markyho, Makota, co já vím, jako víš co, tyhle ty staré věci.
1: Rozumím tě, no, v tom.
0: Shy effects.
1: Ale shodnul bych se na tom, že prostě hudba je hudba. Já zastávám takový ten názor, že když je hudba dobrá, tak se nebráním vůbec ničemu. A jako když se mě někdo zeptá jako teď natvrdo, takováhle otázka padá. A country ti nevadí, já nevím, proč se jako hodně lidí prostě napadne tohle, jo. Ale opravdu, jako z normálních lidí, co třeba tu hudbu vůbec netvořejí, klasický posluchač, nemusí být třeba až tak jako zarytej, tak se tě zeptá, to tě jako nevadí country, nebo jako dechovka, a já říkám, hele, když bude dobrá, tak ne?
0: No a znova, já už vlastně se jako dávám do pozice, kdy neřeším, co je dobrý a co není. Já nejsem arbitr toho, co je dobrý, pokud takhle to někdo udělal. Jako já, pro jak mě, jsem říkal, maximálně je to pro mě, nebo ne. Přesně. A znova, to tam je zvláštní vůbec, jako ta formulace nevadí. Nevadí. Jako když to není pro mě, tak to nevyhledávám.
1: Přesně tak.
0: Simple as that. Každopádně, když jsme u té hudby, jdeme, teď to tady katneme, ten rozhovor, vrátíme se k vám za chvilku a pustíme si věci z tvýho novýho alba.
1: OK.
0: Vinylovýho, který se jmenuje
1: Bez expirace.
0: Který je super fresh, vyšlo na vinylu. By the way, říkal jsi, že ten výlis, který se dělal, je vyprodaný?
1: Jo, udělali jsme jenom
0: limitku. Takže kdyby někdo chtěl, je možnost se k té muzice nějak dostat?
1: Je možnost se k ní dostat, je všude na všech hudebních internetových platformách, Spotify,
0: Apple
1: YouTube,
0: Music,
1: iTunes, teďkon skrmíme i SoundCloud pro lidi, co to používají, mají to rádi.
0: Na konci budou stejně nějaký, dáme nějaký informační fózovka a okýnko, kde budou nějaký kontakty a tedy. Takže budete vědět. Takže teď si jdeme poslechnout pár pecek z nový desky Bez expirace. Jsme za tu za chvíli.

Já jsem něco takový dlouho prostě. Ale jenom tam si slyšet ty tři hlasy, víš co, jako, aby to znělo fakt jako rozhovor, že jsme tady se potkali. No, pořád jsem v pohybu, pořád mířím po směru. Po směru, utíkám od průměru k jedinému účelu. K jedinému

0: Yo, what's up, tady DJ Fuse a ty posloucháš Aftermood na Radio Color s mamen DJ Ramel.
1: Zdravíme zpátky, ladíte Color Music Radio, tohle je Aftermood, moje jméno je Ramel a sedí tady se mnou MC Zachy. Big up, big up.
2: Čau, čau, zdravím všechny posluchače Radia Color, užívejte s náma.
1: Užívejte s náma. Užívejte s náma náš Deep Talk. Volume 1. Každopádně, teď jsme poslechli nějaký věci z poslední desky. Já se jmenuji Bez expirace, jak jsem říkal a zmiňoval, vinily vyprodaný toho času. Zachy mi říkal, že možná bude Dolis. Každopádně můžete to čekovat na streamovacích platformách všech. Je to dostupný od YouTube, Spotify, Apple Music, iTunes, všude. Check it out. A já půjdu dál a zeptám se. Řešili jsme drum and bass, řešili jsme reggae. Teď si nám pouštěl nějaký beat tady, takže ačkoliv je nová deska venku relativně fresh, v řádu týdnu, respektive měsíc zpátky.
2: Ale vydávali jsme ji na konci března, takže teď je to měsíc a dva týdny.
1: Cool. Chápu, že se tvoří pořád.
2: Je to tak, u mě je to takovej nezastavitelný proces, bych asi řekl.
1: Tak já se zeptám spíš, a teď půjdu trošku hloubš do toho procesu, jako vlastně tý selekce pro nějaký finální jako album, nebo pro ten jako to, co ty pak finálně pouštíš ven, máš ty třeba hrubou představu, kolik těch věcí historicky ty si za ty roky jako nahrál, vydal, anebo i kdyby, a teď počítejme i takzvaný šuplíkovky. A nehledě na žánr.
2: Jasně, ale když to vezmu jako třeba i z Riddy Mama,
1: no, jasně,
2: který jsme jako vysadili ven, tak jako k dnešnímu dni to bude tak okolo 50 tracků určitě.
1: Nice.
2: Jako který se dokompletovali, když bych to řekl. Teď jsem tam ani nenadhodil snad moc šuplíky žádný, no. Ale jako fakt to beru od těch 15 let jako do dneška.
1: Jasně. A máš to tak jako, že jako jasně, ta deska je nějaká baby, která se jako dlouho tvoří, rodí ten finální produkt, když to nazvu produktem, což zní strašně debilně, sorry. Pak jakoby vyleze ven a dá se světu. Máš teď ty třeba aktuálně už nějaký věci, na kterých buď pracuješ, nebo už jsou ready?
2: Hele, je to tak, víceméně během pár následujících týdnů se dali dohromady nějaký další kooperace. Bylo to asi, díky bohu, děkuju za to, i tou deskou, když se vydala. Lidem se nějakým líbila, takže mi napsali nějaký producenti. Nechci teď ještě úplně citovat, ať mají lidi nějaký překvápko, ale už jsou hotový dva single tracky. Určitě v obou chci udělat nějaký vizuál, aby to bylo i na těch sociálních sítích, jako Instagram a tak dále, poslouchatelný aspoň část. Takže k tomu bude se na co těšit a dál pracuji na dalších věcech, takže jako nezastavuju. Další desku teď konc neplánuju tenhle rok, teď jsme vydali vinyl, ale single tracků bude určitě nespočet a i tak si věřím na to, že ta selekce už teď je dost obsáhlá a dá se s ní libovolně hrát, což je hrozně hezký, že můžu jít na hiphopovou akci čistě. Můžu jít na multižánrovou akci, můžu jít na drum and bass. Mně se hrozně líbí prostě tato variabilita, hrozně se mi líbí, že si zakládám na tom, že textově to mám obsažené, aspoň si myslím tak, že neurazím žádnou věkovou kategorii.
1: A to mě zajímá. Jak jsi to řekl? Ty jsi to řekl velmi zajímavě. Textově to máš tak, že neurazí žádnou věkovou kategorii. Proto se ptám, ať jsme už nějaké věci slyšeli, co by si řekl, jakože dělá MC Zachyho MC Zachym? A teď se bavíme spíš o message, nějakým přesahu, nebo o tom, co chce, jakoby, co chceš ty jako interpret lidem sdělovat, nebo jako kam ty profiluješ třeba, dejme tomu svoje věci, a teď se bavíme primárně o textech, nebo o tým message, která je v nich.
2: Hele, já jsem jako nikdy neměl nějaký základní kameny, ale postupem času samozřejmě jsem si všímal věcí, které jako se ti opakujou prostě při té tvorbě. V mém případě to je, že nějakým způsobem se vyhýbám, když to tak jako nazvu, obscénostem a sprostým slovům. Prostě nevím proč, není to jako důvod, že bych, mě to nevadí, když to někdo jako použije, ale mě to tam prostě vždycky drhlo. Takže vlastně tyhle ty věci obcházím, už tím si myslím, že to je jako hodně jiný. Jo, takže
1: nice.
2: A myslím si, že pokud člověk chce, a proto vlastně i stále držím tu češtinu, myslím si, že kdyby jsem chtěl, hodně lidí mě do toho tlačilo, do té angličtiny, pojď, udělej prostě sloku. Já jsem se tomuhle jsem se opravdu bránil, protože v tomhletom je ta moje message, že já miluju český jazyk, miluju vlastně tu jeho jedinečnost a proto třeba nepoužívám obscénnosti a zprostý slova, protože si myslím, že se cokoliv dá říct spousta jinýma krásnýma slovama, který už třeba i lidi zapomněli a nepoužívají. Takže kolikrát si myslím, že i v mém textu jako najdeš slova, který prostě běžně lidi v rapovém žargonu nepoužívají už.
1: Možná tolik. Často ani v běžném životě už.
2: Nebo tak, přesně.
1: Shoutout tvojí mamince, když jsme u toho.
2: Je to tak, mami, zdravím tě, český jazyk forever.
1: a jsi mi připomněl vlastně, ve své době to bylo revoluční výjezd, jo, protože MC, který jako tohle jako udělal revolučně ve své době, byl Rakim, že jo. Který tak. Prakticky do dneška až na pár N-words vlastně snad nikdy nepoužil. Nebo to měl založený na tom, že nebylo potřeba ty slova používat. A vlastně já mám tenhle příměr, který používám v životě, že samozřejmě jako, že vím, že řeknu cokoliv, co potřebuju, komukoliv, po zbytek svého života, bez toho, než bych u toho musel říct jakýkoliv prostý slova.
2: Přesně tak.
1: Vím to. To neznamená, že pro ně občas nešáhnu.
2: Jo, je to tak, ale pro mě je třeba hrozně krásný, pardon, že ti takhle do toho skáču, ale když jsou třeba battle rapy, freestyly, tak jako mně, když někdo dneska dokáže naživo takhle napálit punchline, který není se sprostýma slovama.
1: Ta jiná váha.
2: To, to prostě, to mě úplně rozebere, tohle miluju.
1: No jasně, je... chápu, cením. Kam ty si chodíš pro inspiraci? Co je tvoje inspirace pro ty? Pro tu tvorbu a teď znova primárně pro ty texty.
2: Tady bych řekl, že asi určitě život. To je právě to, vždycky se lidi ptají, hele, jak tě napadá tohle téma, jak tě napadají tyhle texty, já říkám, hele, přichází to samovolně, jo, jsou to prostě momenty, já se třeba ráno zbudím a vím prostě, co najednou chci říct, co chci napsat a během dne v autě, v kolonách, po cestě do práce napíšu celý text, jo, a takhle to vlastně přichází a proto do té doby, dokud to půjde a jakože to teď jde, tak to prostě budu dělat, ale jsme všichni jenom lidi a víš to, cesty se můžou změnit, může se stát, že prostě najednou se to tak dít nebude, ale nechci předvídat nic takového, protože
1: teď, tady je to takhle.
2: Teď je to tak, takže prostě je to inspirovaný životníma zkušenostma a situacema, které se nám prostě dějou.
1: Jasný. A zmínil jsi i, a to jsem i jako načuchal a navnímal a viděl, že jako si dáváš neříkal bych velký důraz, ale i pozor a vlastně dáváš jako velmi velkou pečlivost a práci tomu, jak to leze ven, a to nejenom po zvukové stránce, ale i z toho, co jsem viděl třeba ten vinyl, z kterého jsme měli vlastně mezi vstupama teď vlastně tu muziku puštěnou, že jsi velmi jako zaměřený hezky na detail, nebo jinak, že všechno, co od tebe vyleze ven, a to se bavíme o týdlskách na Instagramu, po vizuálech těm věcem a tedy, jako mají vždycky je zatím cítit a vidět, a to já osobně velmi cením jako nějaká práce a smysl pro detail, že se to nepouští jen, aby to bylo venku.
2: Moc děkuju. Mě.
1: A by the way, jenom tady zmiňuji lidem EPčko, který vyšlo v roce 22, říkal, který jsem já dostal jako dárek, za mě jeden z nejoriginálnějších vlastně nosičů, ač to není úplný jakoby revoluční počin, ale myslím si, že v Čechách minimálně to nikdo neudělal, že jako dostanete custom flash disk vyňuňaný, vlastně který má cover, který má tracklist, a doporučuji si to čeknout taky, a to se jmenuje...
2: Okolo mě, Around Me, má to takhle dvojnázev, český a anglický, protože tam je zase nějaká kooperace.
1: A když jsme u kooperací, jsou lidi, kteří to mají hodně postavený na sobě, vím to, můj v uvozovkách šéf Kato z Pragunion, který vlastně je soběstačná jednotka. Po textu, po beaty, samozřejmě občas si budeme mít, já nevím, od Neryho, od Outyho a tak dále, historicky taky od někoho, ale vím, že vlastně, když by přišel na námání chleba, stejně 99% všeho je Kato, ve všem, jasně, má dohrávky od nás kluků z bandu a tedy.
2: Big up Kato.
1: Big up Kato, zdravíme do Brna. Ale všim jsem si, že vlastně ty jsi člověk, který je hodně otevřený a vlastně, myslím si, že zdravě, nebudu ani říkat využívá, ale vlastně jako tvoří jako v nějakém konglomerátu a spolu vibe jako lidí okolo. Jak se bavíme o beatech, o feetech, i ty vizuály a tak dále. Je to daný tím, že prostě seš přirozeně takovejhle? A nebo co je ten důvod zatím? jsem možná blbě, jak tam, ale se víš, co myslím.
2: Rozumím, kam míříš. Jako já bych to až nazval občas nemocí, já to mám i v práci, ten, jak jsi zmiňoval, ten smysl pro detail. Já prostě neumím, a jsem za to asi možná dneska rád, ale občas si to prokletí, jako u nějaké blbosti nechceš, neumím něco odfláknout, neumím něco dotáhnout. A co se týče hudby, tak jako ano, dělám hip-hop, dělám rap, ale už jako na základní škole jsem studoval hudební třídu a tak dál. Prostě tady ten hraju na nějaký nástroje, tady ten cit k tomu tady je, takže hudební sluch asi nějaký mám. A prostě dokud to není jako pro mě dokonalý a já přesně neřeším moc okolí, jo. Já prostě i u těch klipů, u všeho, co vlastně, co u mě vidíte na profile, tak všechno vzniká a já se neptám otázkou, bude se to těm lidem líbit? Já prostě chci, abych já s tím byl spokojený a jsem hodně sebekritický, takže jako hodně dlouho trvalo, než jsem vůbec jako si řekl, ale je to dobrý. Já jsem třeba vydal věc, ale stejně já jsem s ní nebyl spokojený. A lidi třeba řekli, hele, to je super, jo, a já říkám, ne, prostě. A teď jsem jim sám poukazoval na to, co mě vadilo. A dneska je to tady, kde to je, protože jsem fakt našel pár lidí, kteří to vlastně u mě viděli, líbilo se jim to, že to prostě tímhle směrem prostě jdu a že to jde z mýho nitra a není to nic jako tlačenýho, takže se k tomu vlastně připojili a jenom se rozdali karty na stůl. Já jsem řekl, ale je to tak, jak to je, dělám hudbu, protože mě baví, ne proto, aby jsme s ním vydělávali miliony, takže ale pokud vás to baví, pojďme to dělat společně a zatím to jde skvěle.
1: Super. A ještě k té vozovkách dokonalosti, ona samozřejmě subjektivně neexistuje, že?
2: Přece tak.
1: Ale to je ono. Já vždycky říkám, hele, jako buďme si největšíma kritikama, na druhou stranu buďme si největšíma fanouškama. Protože vždycky říkám, hele, jako když to pošleš do toho světa, děj se vůle Boží, už to není v našich rukách.
2: Je to tak.
1: A já vždycky říkám, hele, ať přijde láska nebo hej, to už je bonus. Dokud já si zatím můžu stát, respektive kdokoliv jiný, kdo cokoliv udělá, tak je to vlastně jediný, co je k tomu podle mě potřeba. Pokud jsme nějak zdravě soudní s náma na zemi a přitom zase nejsme nastavení, takže jako nikdy to nebude dost dobrý, aby to vůbec jako mohlo jít ven, jako to už jak jedno. Takže i tenhle přístup já velmi cením a musím říct, že je to propsaný ve všem a nejenom v nový desce, ale ve starších věcech, takže teď si dáme zase chvilku pauzu bez našich keců povznesených a pustíme si nějaký starší věci tady o MC Zachyho, takže jsme tu za chvíli, ladíte Color Music Radio Aftermood, big up.
2: Užívejte poslech, čau.
3: Když potřebuješ energii, ale bez prchovky. Energy Snack od Golden Snack.

jedno máme společný, že tahle hudba spojuje. Energie koluje a tak to musí bejt. Jsou tady věci, které se pro mě už nezměnějí. Hudbu si dělám jenom po svým prostý. Ten, kdo tohle to uslyší, ten se to dozví. Furt je tu dost míst na to, aby jsme tvořili muziku, kterou by lidi poslouchat zase chtěli. Prej jsme domluvili, furt to slyším hrát. Pouštím to dokola a

0: tenhle track je pro všechny i ty, co na to serou.
1: Tohle je obyčejnej rap. Obyčejnej rap. Obyčejnej rap. Obyčejnej rap, tohle je obyčejnej rap. Obyčejnej rap. Obyčejnej rap. Obyčejnej rap. Obyčejnej rap.

Zach Yards, produkce Mate. Tohle je flashback, zase zpátky. Pro ty, co stále poslouchají. 2020.

0: Jediný, co nám zůstane, tak zavři oči a poslechni tenhle track jen tak bez křeči.
1: Zdraví tě Sonara, právě teď hraje DJ Ramel a jeho Aftermood. A to znamená jediný, kámo, seš ve správný čas na správný frekvenci Colore Radio.
2: Tak jsme zpátky, poslechli jsme si nějaký starší věci tady od MC Zachyho. Ještě jednou ladíte Color, Aftermood a my jdeme dál. A já se dál budu ptát. Známe nějaký tvůj původ muzikální a vlastně jakoby, jak jsi k tomu dostal, kudy jsi proplul, kde jsi teď. I když vím, že teď je čerstvý baby bez expirace venku a řešili jsme vlastně, jako, že už se nějaké věci tvoří, nicméně zeptám se, jaký jsou jako tvoje plány, anebo i jako třeba jako sny v rámci té tvojí tvorby, kam by ses, pokud je něco, co by bylo pro tebe jakoby splněný cíl a gól. Jako možná ho žiješ a je to úplně nejvíc cool, ale jestli je něco, co by si ještě chtěl třeba, dejme tomu, a znova vlastně to dokázat, to neznamená, ale víš, co myslím.
3: Rozumím, hele.
2: Co by MC Zachy rád ještě
3: MC
2: zažil?
3: MC Zachy by rád zažil samozřejmě, aby se vrátila ta éra, co tady byla, ale ta se nevrátí, ale věřím tomu a vidím to právě v těch mladých lidech, kteří se teď okolo mě motají, já se motám okolo nich a je to pro mě určitě zajímavá zkušenost, oni mají jiný pohled na věc. A zjišťuju, že jsou tady lidi, kteří vlastně mají rádi ten klasický boom bap, tenhle ten hip-hop, tohleto. A sen MC Zachyho je dostat tu mojí hudbu ještě k více a více lidem, ale jak jsi zmiňoval a zmíním to já, nemám minimálně já za sebou žádný marketingový tým, nic, všechno si tvoříme sami, snažíme se samozřejmě tyhle ty věci dostávat k lidem co nejlepším způsobem, my uznáme za vhodný, jo, je to prostě nějaká své volná snaha, takže vlastně to je můj sen, aby prostě okolo mě bylo čím dál víc lidí, kteří mi s tím budou vlastně pomáhat a vlastně celkově nám. Protože já tu hudbu dělám pro ty lidi a pro tu energii, takže vlastně to je můj sen, aby nás bylo víc a víc, aby ta komunita se zvětšovala naše.
2: Nice. Což znamená, a teď jenom takový malej jako shoutout a apel ven, a věřte mi, že vím, proč to říkám, čekněte si MC Zachyho, pokud je znáte, jeho věci za to stojí, už kvůli tomu, jak je to člověk a kvůli tomu, jak čistě Ariel to dělá, takže čekněte si jeho věci, poslechněte, supportněte. Já osobně budu za to rád. Každopádně, ty jsi říkal něco o té energii. Co? Já vím, že se to těžko porovnává, jsou to možná jako v jedné bublině, ale dva úplně jiný světy. Mm-hmm. Co ty máš na tom celém vlastně nejradši? A teď se bavíme, jestli je to gig živej, když se to povede, jestli je to... To, když přijde můza v nečekaný moment, věc, když jsi v zácpě, wow, plesk, ona přijde, osvítí a tady je skvělý bar, který ví, že prostě musí zapsat a někam poslat, pak a dá do světu. A nebo je to jenom to, že se zavřeš ve studiu a prostě můžeš být sám se sebou a jenom tvořit.
3: Hele, řekl bych asi, že jsou to u mě takový, protože už jsem si opravdu těch situací zažil taky dost, tři takový základní pilíře. Jeden je opravdu ten gig. Ale není to jenom ten samotný moment, kdy třeba stojím na pódiu a rapu, což samozřejmě je skvělý, ale je to hlavně po, hned po tom koncertě, kdy já sám v sobě si můžu říct, že se mi to povedlo na 100%, že jsem nevynechal prostě žádnou sloku, žádný slovo. Na tomhle si taky zakládám hodně, aby prostě to, co já vydám, aby to bylo konzistentní při tom vystoupení, což si myslím, že dneska jako, nevím, jak to lidi mají, ale samozřejmě nějaký vždycky half playback něco doplnění budeš mít, jo, ale pro mě je důležitý prostě podrepovat to konzistentně stejně, jak to zní na netu a to u mě lidi ceněj a pak, když potom gigu za tebou ty lidi přijdou a...
4: Tady Jazzy Pass, posloucháš DJ Ramela
3: a mají tu potřebu přijít a sdělit ti prostě ten feedback, to je prostě pro mě hrozně jako
2: tady super. Tady se ta energie násobí krásně, tak. Že jo.
3: To je pilíř číslo jedna, ale pilíř číslo dva, když vydám track, ať je to jakýkoliv, nebo desku, nebo něco a začne chodit ta zpětná vazba, jo. Nebudem si nic nalhávat, je to taky jeden z důvodů, proč to ty lidi dělají, kdybych tu hudbu, upřímně bych ji nedělal, kdybych věděl, že nikdo neposlouchá, jo. A kdyby prostě opravdu jako to nefungovalo, tak bych si ji asi dělal jen tak pro radost třeba doma, určitě bych to nezveřejňoval třeba, dávám příklad. Takže tohle to, ta zpětná vazba, když to vydáš, furt vždycky, ať jsem těch tracků vydal, kolik chtěl, to je jedno, při každém novém mám ten stejný stres, prostě předtím, než to vydáš, je to takovej...
2: Užij na trh.
3: Zdravej stres, prostě jo, je to prostě fajn. A poslední pilíř je to, kam až ta hudba má přesah, což jsem vlastně nikdy nevěděl a párkrát mě to překvapilo, tamhle jedeš někomu plásnu na svatbu kámošovi a potkáš tam úplně cizí lidi a najednou ti paní řekne, hele, já tady mám 15-letýho syna, on vás normálně poslouchá, jste to vy, jo. A tyhle ty věci, a to tě prostě jako úplně překvapí a teď prostě víš, co v těch textech říkáš. Vím, já jsem si vědomý, o čem prostě mluvím, o jakých tématech. A když pak vidím, že to poslouchá takovýhle člověk, nebo že se k tobě tohle dostane. Není to tak často, ale když se to stane, je to úžasný.
2: Nice. A třetí pilíř?
3: To byl on?
2: Jo, vlastně.
3: To je to, že, pardon, to je to, že občas se ti stane tato ta situace, že přijde úplně cizí člověk a řekne ti prostě, hele, seš to ty, jo, my to posloucháme tady doma.
2: Cením,
3: to je prostě jako...
2: Nebo jako někdy mě to pomohlo, něco takového, no jasně.
3: A to je to, co mi vlastně vrací tu energii do žil. Tyhle ty pilíře.
2: Okay. Já jsem zjistil, ač to nikdy nebylo plánované, tak jsem si řekl, že to budu říkat každému hostovi. To je otázka. Já vím, když to vybalil někdo na mě před lety, tak jak záludný to pro mě bylo. A to je pro každého člověka, co miluje muziku.
3: Tam se bát.
2: Ne, vůbec. Ale kdyby MC Zachio zavřel, jako... Zítra si se probudil na pustém ostrově a dožil jsi to sám, bez jakýkoliv člověka, bez show, co teď tady je. Mm-hmm. Ale mohl jsi si vybrat jedno jediný album, který by si mohl poslouchat. Který by to bylo a proč?
3: Hele, bylo by to album, který mi prostě hraje do dneška v hlavě a je to asi od doby, kdy jsem držel prvního Discmana v ruce, ani nebyl můj, byl jsem na dětském táboře a dal mi starší kluk do sluchátek Limp Bizkit, Chocolate Starfish. Tohle album má pro mě přesah i do dnešního života, je prostě pro mě spojený s hip-hopem, s rapem, ať si prostě říká, kdo chce, co chce, a jsou to věci, které vlastně poslouchám dneska a jak říkám, Limp Bizkit, Chocolate Starfish, ale...
2: Hele, tak mi to stačí, já nejsem arbitrem toho, proč jako to máš takhle, každopádně tato volba mě překvapila a vzpomněl jsem si na pro mě, jako možná jeden z nejlepších jako momentů z toho málo, co jsem jako viděl historicky na Woodstocku, myslím, že to byl Woodstock 99, mm-hmm. kde oni jako jejich startup tý show byl takový, jako že jsem v životě neviděl 300 000 lidí v takovém varu.
3: Je to...
2: Když Fred Durst a ten band, jako ty 3 minuty tam jedou postupný hype do těch lidí, než to pošlou do plných. Je to v rádiu, ale kurva, jo.
3: Je to. A musím teda říct, že on do dneška, jako když se na něj podíváš, on jede.
2: Dělá prostě mi radost taky za šedivě.
3: Jo, ale pro mě je to úplně úžasný tohle vidět. Takže ale tohle je za mě jasná volba a nikdy bych ji asi neměnil.
2: Skvělý. Takže za mě je to takhle. Každopádně moc děkuju, že jsi přišel.
3: Ještě jednou za pozvání.
2: Rádo se, kdykoliv, vyčekujte, supportujte muziku v jakýkoliv formě, supportujte lidi, kteří dělají tak čistě a tak dobře, jako tady třeba MC Zachy, čekněte si jeho novou disku Bez expirace, projekt jeho starší věci a doporučuji vidět i jeho gig, protože je to hezky nafuzovaný, pokud se tak rozhodne pro ten gig, ale můžete tam jako prolítnout víc světama, než jenom striktně hip-hopem, což si myslím, že může být vždycky jenom přínosem. Takže já děkuju ještě jednou, že jsi byl. Vy se opatrujte. Peace.
3: Zdravím všechny posluchače a přeju vám hezký zbytek večera. Díky a čau.

0: Music Radio.
1: Byly 2 hodiny. Hudba všech barev. Color Music Radio. Color FM.